rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na mega koncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

0: Zdravíme všechny fanoušky dobré muziky a hospodských drbů. Rebelský bar je opět otevřen široké veřejnosti a jako obvykle se nám na nápojáku objeví několik zajímavých položek.
1: Na začátek tady máme dvě nová alba. To první má na svědomí americká partička Sleeping with Sirens.
0: Ta vyprodukovala osmou řadovku s názvem An Ending It Itself, která obsahuje 12 skladeb.
1: Zpěvák Kellen Quinn ji popisuje jako velmi osobní zpověď a jakýsi milostný dopis pro každého, kdo si právě prochází těžkým obdobím.
0: No tak snad vy, diváci televize Rebel a posluchači rádia Čas roku, žádným těžkým obdobím neprocházíte, ale i tak vám přijde vhod tahle ta muzika.

0: Další návštěva v Rebelském baru patří mezi kultovky. Dáme si totiž britskou progresivní kapelu Yes. Ta vypustila do světa své 24. studiové album.
1: No je, je. Nedávno jsme to s Tomášem prohnali sluchovody a i když, abychom byli upřímní, to není úplně náš šálek kávy, tak nás to velmi zaujalo.
0: Ano, ano. Deska se jmenuje Aurora a vyniká v mnoha ohledech. Jednou z věcí, která nás na ní upoutala, je to, že vznikla i za přispění Českého národního symfonického orchestru.
1: Pokud ke všemu patříte mezi ortodoxní fanoušky Yes a sběratele, k dispozici je navíc připravena limitovaná deluxe edice s bonusovými skladbami, instrumentálními verzemi a špičkovým prostorovým zvukem.

0: S novinkou legendárních Yes jsme trošičku zvolnili a u klidného tempíčka ještě chvíli zůstaneme. A to přesto, že se na řadu dostanou Amon Amarth.
1: Zní to neuvěřitelně, ale švédští Vikingové se rozhodli, že přepnou do verze Unplugged.
0: Kapela totiž nedávno oznámila, že chystá speciální akustické turné a desku. Prý chtějí ukázat, že jejich melodie fungují, i když stáhneš gain na nulu a odpojíš aparáty ze zásuvky.
1: Takže si představte death metal u táboráku. Johan Hegg a jeho hromový hlas doprovázený jen Španělkou, tak to může mít opravdu své kouzlo.
0: Taky, že má. Pojďme si to poslechnout.

0: Jako další tady máme jednu čerstvou zprávu, která potěší všechny fanoušky americké kapely Mastodon. Ta totiž vydala emotivní krátký film s názvem The Mastodon in the Room.
1: Jedná se o zhruba půlhodinový dokument, ve kterém členové vzdávají osobní poctu jejich bývalému kytaristovi a zpěvákovi Brentu Hinsovi.
0: Jak si možná někteří pamatujete, Brent loni v srpnu tragicky zahynul při nehodě na motocyklu. A to jen necelý půl rok poté, co se jeho cesty s kapelou po 25 letech rozešly.
1: Zbylí členové se ve filmu sledují staré archivní záběry a vzpomínají na společné roky.
0: Všem fanouškům Mastodon určitě tady doporučujeme, aby film The Mastodon in the Room taky zhlédli. Najdete ho třeba na YouTube a sociálních sítích kapely.
1: My si Mastodon nyní v Rebelském baru připomeneme se skladbou Oblivion.

0: Rebelský bar se dostává do svého závěru a jako poslední pro vás máme zprávu, která se týká kapely Black Sabbath.
1: Zároveň se jedná i o tip na to, jak můžete případně naložit s nadbytečnými 27 tisíci korunami. Tyhle prachy totiž můžete investovat do nové 500-stránkové biografie kapely Black Sabbath.
0: Jedná se o Bibli s názvem The Masters of Reality – Why Black Sabbath Matter, kterou posvětila sama kapela.
1: Publikace nabízí mraky dosud nikdy nezveřejněných fotek, nebo si v ní přečtete exkluzivní rozhovory se všemi členy klasické sestavy.
0: Kmání je v několika verzích, přičemž ta nejluxusnější vás vyjde na necelých 27 tisíc korun. Cena je tak vysoká i kvůli tomu, že vyrobeno bude pouhých 200 kusů, které se musí rozdělit pro celý svět.
1: Tak to byl i knižní tip na závěr dnešního vydání Rebelského baru.
0: My se s vámi loučíme, děkujeme a těšíme se zase za týden na viděnou a slyšenou.

pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa. Slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

Tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jediný

Již 7. ročník Bílovackého Beer Festu. Sobota 22. srpna od 13. hodiny. Čeká vás 10 mini pivovarů, přes 50 druhů piv, spousta dobrého jídla, chill zóna Rádia Čas a soutěže nejen pro děti. A večer v letním kině hrajeme českou komedii Jak se nám to mohlo stát. Pořádá mini pivovar Zobak. Tak drž Zobak a napij se. Metalmania. Metalmania. Metalmania. Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní a stehenní řízky Mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Krátce před šestou a to znamená, že startuje ostrý budíček na čas roku. A jak už velí zavedené pravidlo, následující 4 hodinky vás budou vysílání provázet Ivo a Tom.
1: No ano. A tak...
0: Jo, v pohodě.
1: V pohodě. Krásné ráno jsem chtěl říct, no, aniž bych jako počkal ještě.
0: V pohodě řekni.
1: Ne, tak je pondělí ráno, jako či víš co, člověk se musí trošičku nastartovat, no, což samozřejmě platí i o vás na druhé straně, takže jestli se nacházíte teprve ve fázi probuzení, nebo už jste na cestě do práce, nebo možná někteří z práce, a nebo už vytváříte hodnoty, to taky byste mohli pomoct tomu hrubému domácímu produktu. Pro vás, pro všechny, kteří jste na příjmu, tak pro vás máme především připravenou pořádnou párku muziky. Takže tady je malá ochutnávka z toho, co zazní.
0: Kromě Elevate zazní také Kabáti.
1: No a na své si přijdou také všichni fanoušci kapely Good Charlotte.
0: Na značkách už je připraven i Martin Fabík a to znamená, že přepínáme signál do zpravodajské redakce. Před námi je dopravní servis a také čerstvé zprávy.
2: Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.
3: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor v Opavě na ulicích Růžová a u pošty. Probíhají tady práce na silnici a ulice jsou uzavřeny až do večerních hodin. My vám přejeme šťastnou cestu.
4: Sponzorem dopravy je český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika Hobby Profi Orlová.
2: Rádio Čas Rock. Zprávy.
3: Dobré ráno, rokeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rock a vítá vás Martin Fabík. Češi při nákupech stále více hledají slevy. Více než polovinu peněz za potraviny a drogérii utratí za zboží v akci. Nejvíce sledují ceny másla, kávy nebo oleje. Podle dat navíc stále více lidí vybírá obchod právě podle toho, kde je zrovna výhodnější nabídka.
2: Morava aktuálně.
3: Frýdek Místek se může pyšnit novým volnočasovým areálem Rivka Park. Nová dominanta vyrostla na bývalém dopravním hřišti na sídlišti Riviera. Více podrobností dodává mluvčí města Jana Musálková-Jakelová.
5: V areálu se vyřádí děti na velké multifunkční průlezce v podobě lodi nebo v umělém kopci s vnitřním systémem chodeb a na 30 metrů dlouhé lanové dráze. Starší si zase mohou zahrát petank nebo si zacvičit na workoutovém hřišti. Nepřehlednutelná je krásná více než 15 metrů vysoká horolezecká stěna, kterou budou moci využívat lezci s kvalifikovaným dozorem a její parametry dokonce umožňují pořádat oficiální soutěžní klání.
3: Návštěvníci mohou využívat i nové cykloboxy a nabíječky pro elektrokola. Celý areál je kompletně oplocený a hlídá ho kamerový systém. Stará kotelna v Olomoucké Zikově ulici půjde k zemi. Demolice začne už ve druhé polovině srpna a prostor se následně upraví. Město ho chce v budoucnu využít pro nová parkovací místa, kterých na sídlišti Nové Sady není dost. Baník Ostrava porazil doma Artis Brno 1-0 a měl přitom pořádnou dávku štěstí. O jediný gól se už v 8. minutě postaral Michal Kohout. Artisu se neuznali 2 góly a byla odvolána také penalta. Baník navíc dohrával v 10 a přesto si výhru udržel. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, další za hodinu.
6: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

0: No tak nový pracovní týden už se nám definitivně rozjel, i ostrý budíček už má ukrojen nějaký ten čas, zhruba nějaký 9-10 minutek. Máme za sebou rovněž další horký víkend. Myslím si, že ty teploty se vyšplhaly jako solidně, my jsme se i byli projít sobotu a jako šlo to teda cítit dobře, no.
1: No země lilo jak z krávy.
0: Jo, to jsem byl sám. Nicméně, podle chytrých předpovědí, to na nějakou dobu mělo být naposled, co jsme zažili tyhle teploty.
1: No, podle předpovědi kompetentních lidí, kteří se zabývají počasím, nás čeká pokles teplot, díky bohu, takže uvidíme, jak moc se bude tahleta předpověď platit. Také předpověděli, že bude od 7 od rána pršet. No, jako koukám z okna tady v Ostravě, není tam ani mráček, zatím.
0: No, vypadá to sluníčko, že nás opět navštíví, no, tak já nevím, no.
1: My se každopádně budeme předpovědi počasí dneska ještě určitě věnovat, ale od předpovědi počasí se přesuneme na jinou předpověď. A to bude předpověď našich stěných osudů.
0: Ano, vzhledem k tomu, že se nám ještě nezatáhlo, tak na oblohu šlo asi vidět dobře, takže uvidíme, co všechno tam Milan Gelnár vyčetl.
2: Pondělí bude s převahou hvězdných aspektů souladných. Věci by se měly dařit, vše bude v pohybu, užívat si budeme léta a věci milostných. Co se týká jednotlivých znamení, tak berani si mohou připadat jako na tobogánu. Lvi se budou častěji zaměřovat na zábavu a radvánky a střelci se mohou dostávat do sporů s rozvahou a klidem. Kozorozi budou mít tendenci zabývat se zejména sami sebou. Býci si půjdou nekompromisně za svým a pany se budou chovat především prakticky, pragmaticky. Váhám se bude dařit ve společenských aktivitách. Blíženci mohou být překvapováni mnohými společenskými událostmi a vodnáři budou inklinovat k předvádění se. Ryby by měly zaznamenat zvýšenou citlivost a vnímavost. Štíři budou v neustálém pohybu a radci se mohou zamýšlet nad svými výdělečnými možnostmi. Hvězdné pondělí. Rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelnár. Rádio Čas Rok.

0: Rock.
1: Týden se s týdnem sešel, já všechny zdravím u dalšího rock speciálu. Buď to na rádiu Čas Rock, anebo jestli sledujete televizi Rebel, tak vidíte, že jsme venku. Tentokrát s nádechem letního festivalu. O 19 hodin na rádiu Čas Rock, o 20 hodin na TV Rebel.

0: 6 hodin 23 minut, stále posloucháte Ostrý budíček na frekvencích Rádia Čas roku a my jsme se s Tomášem před chvíli bavili o tom, že horkým dnům by mělo být ode dneška konec. Kdo měl tyhle tropické teploty rád, tak si, myslím, užil do sytosti své. Nás ostatní, v uzovkách normální lidi, horko a hlavně to sucho letos hodně potrápilo. Ovšem to není jediný problém, se kterým se v Česku musíme v dnešních dnech potýkat.
1: Pozor! Pohov, zvýšené opatrnosti dbejte, co se týče netopíru, protože letos u nás vzrostl počet kousnutí. Zvýšený počet nahlásila nemocnice v Ostravě, ale hlavně v Plzni. Ono, ty západní Čechy jsou totiž v tomhle ohledu trošičku specifické.
0: Tam se netopírům daří.
1: Během migrace netopíru, která nějak bude vlastně nastávat vrcholně teď v tomto období, se právě tam jich objevuje hodně často. A hodně často se totiž tak nějak dostanou i do bytů.
0: Jo, a to musí být pěkná prekérka.
1: To musí to být prekérka.
0: Údajně se jedná o mladé jedince, kteří tedy vlastně v nedávné době opustili svou matku. No a často na ně nezabírá ani takový ten recept, jakože zhasnete světla a otevřete okna a on jako vymizí. Vůbec jako to ne, nějak netankuje.
1: To jsou mladé talata ještě, že jo, tak je neví. Prostě tak.
0: Takže kdybyste náhodou na tyhle ty noční hlodavce narazili, tak platí jedno pravidlo, hlavně na ně nesahejte rukou. Možná by vlastně pomohlo, kdybyste si nalepili třeba na zeď plakát Ozzy Osbourna, to by mohlo být takový výstražný
1: prst. Na okno, tu jeho podobiznu dá, netopír to hned stočí pryč. A hlavně, prosím vás, kdyby se vám stalo, že vás kousne netopír, jo, tak volejte okamžitě někde jako záchranku a hlavně si nemyslete mylně, že by se z vás třeba stal Batman.
2: Jsem Batman. Jo, a já Robin.
3: Ostrý budíček na rádiu Čas rok. Každý všední den od 6 do 10.

0: Tak tohle byli takhle po ránu Motley Crue se svou skladbou Smoke It in the Boys Room.
1: No, nevím, jestli to víš, nebo posluchači, a ono to vlastně, to. Tahle ta písnička není úplně jejich, nepochybuji, že víš všechno. Původně ji totiž nahrála už v roce 1973 jiná americká partička a ta si říká, nebo říkala Brownsville Station a zaznamenala s ní poměrně veliký úspěch. Oh!

0: No a o nějakých 12 let později tenhle song vlastně oprášili právě zmínění divočáci Motley Crue.
1: Co se týče textu, tak ten pojednává o studentech, kteří zákaz kouření ve škole obcházejí tím, že kouří cigárka pěkně na chlapeckých toaletách nebo v šatně, což je nešvar, který asi nevymizel ze škol ani po tolika letech.
0: Ne, dneska se ale vapuje,
1: no,
0: jak se tomu říká.
1: Aha, to
0: mladí vapujou, oni nehulí. No. Tolik tomu, co jsme slyšeli na rádiu Čas Rock, teď se pojďme věnovat budoucnosti hudební. Chystáme pro vás Blind Channel anebo návrat do 90. s kapelou Silverchair. Čas Rock.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Datart pořádá Maxi výprodej.
2: Cože? Maxi výprodej?
1: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
4: Cyklisté, pozor! Tady se nehoní jen vteřiny, tady se pomáhá! 13. ročník závodu Heřmanické kolo už 29. srpna v Ostravě Heřmanicích. Závody pro děti i dospělé, bohatý doprovodný program a startovné dospělých pro charitu. Registrujte se na heřmanickékolo.cz a jeďte s námi!
5: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
6: Stavebniny Janík. Stavebniny
7: Janík. Podlahové desky Fermacell nejvýhodněji nakoupíte v síti prodejen Stavebniny Janík.
6: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík.
7: Od cihly až po vanu, všechno tady dostanu.
4: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

0: 15 minut před úderem 7 hodiny ranní doznívají na Čelzorku Silverchair. Ale před námi je muzika, kterou vybere někdo z vás a nám tady přišla SMS-ka až dalekého Olomouce.
1: Ano, dobré ráno, chtěl bych nechat zahrát pro všechny, na které teprve čeká letní dovolená. Kdyby to šlo, tak něco od Dimitry. Díky a přeji hezké pondělí. Daniel z Olmíku.
0: Se někdo má, že teprve vyráží na dovolenou.
1: Má to něco do sebe, počkat si.
0: Že jo?
1: Potom můžeš chodit a všem se smát.
0: Přesně tak. Tak přejeme krásnou dovolenou, pokud se teprve chystáte. A tady je muzika. Ostrý.

0: Si po ránu potřebujete provětrat nohy, tak si můžete právě pustit tohle ZZ Top. Tohle byly jejich Legs.
1: No, provětrat. No. V mém případě bych to nedoporučil.
0: Jo, takhle, jako no.
1: Když tak raději protáhnout.
0: Já jsem to myslel, ano, já jsem to spíš myslel takhle, já jsem se špatně vyjádřil. Pořád máme teprve pondělí a pořád máme teprve 6.55, takže.
1: Tak, tak. Od mikrofonu vás zdraví Ivoš a také Tomáš. Posloucháte Rádio Čas Rock a za malý okamžik budeme mít 7 hodin dnešního dne úspěšně za sebou.
0: No ale ani v těch následujících minutách a hodinách nepřijdete zkrátka, protože se můžete těšit třeba na kapelu Halloween.
1: Po nich budou také AC/DC.
0: Koukneme do rockové kroniky, no a hrát budou třeba Cocteau Twins.
1: A nebude chybět ani upozornění na případné dopravní komplikace a čerstvé zprávy, které si již pro vás připravil Martin Fabík.
2: Zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: Plány velké, ale nářadí chybí? Neinvestujte Majland do koupě. V půjčovně MS Rental máme vše. Od brusek, pil a hutnící techniky přes plošiny až po bagry a dumpry. Špičková technika, která šetří váš čas i peněženku. S MS Rental pracujete efektivně a bez starostí. Hledejte na ms-rental.cz nebo v Kravařích.
5: A je to tady, Velká žranice u Pokladu v Ostravě. Ochutnejte skvělou gastronomii v rodinné atmosféře a s doprovodným programem. Voňavý šťavnatý gastrofestival se na vás opět těší už 22. srpna. dkpoklad.cz.
6: Pronájem zvedacích plošin pro kutily i stavaře. Pro váš domeček i stromeček pronajmeme, dovezeme, předvedeme. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
7: Aktuálně si dávejte pozor na Brněnsku v ulici Merhautova poblíž vojenské nemocnice. Probíhá tady vyšetřování nehody, havaroval zde motorkář. Na místě jsou složky integrovaného záchranného systému. Dále buďte opatrní na silnici v oblasti Brno-Líšeň, poblíž Kanic. Havaroval zde osobní auto, může hrozit zdržení. My vám přejeme šťastnou cestu.
8: Sponzorem dopravy je český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika Hobby Profi Orlová.
9: Radio Čas Rock. Zprávy.
7: Zdravím rokeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rock a vítá vás u nich Martin Fabík. Po vedrech přijde do Česka výrazné ochlazení. Teploty dnes klesnou zhruba k 25 stupňům a přidá se déšť a silné bouřky. Přehánky a oblačné počasí budou pokračovat i v dalších dnech. Podle televize LTV Plus může v pátek teplota klesnout až ke 20 stupňům Celsia.
8: Morava aktuálně.
7: Ostravu roztančí folklor z celého světa. Ode dneška do pátku čekají návštěvníky koncerty, tance a ukázky lidových zvyků. Dorazí například umělci z Indie, Mexika, Slovenska nebo Polska. Vystoupení budou zdarma a uskuteční se na několika místech ve městě. V Olomouckém kraji odstartoval oblíbený food festival s názvem Chutě kraje. V neděli se představil v Šumperku, 23. srpna pokračuje v Jeseníku, 30. srpna v Prostějově, 6. září v Olomouci a 13. září v Přerově. Co všechno nabídne, prozradí mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.
10: Festival vznikl s jasnou vizí. Chceme posílit regionální identitu, podpořit lokální výrobce a oživit cestovní ruch. Projekt se zaměřuje na propojení podnikatelů, kulturních a zájmových spolků, lázeňských institucí i jednotlivců, kteří mají chuť představit své produkty a nápady široké veřejnosti. Na festivalu najdete zajímavé restaurace, bistra a producenty z regionu, které doplňuje výběr zajímavých gastroprojektů z jiných koutů republiky.
7: A česká plavkyně Barbora Sémanová skončila šestá ve finále závodu na 400 metrů volným způsobem na mistrovství Evropy v Paříži. Na medaili tentokrát nedosáhla, přesto se v závěru posunula o jednu příčku. Jan Čejka obsadil sedmé místo v polohovém závodě na 200 metrů. Zvítězil Maďar Hubert Kos. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, další za hodinu.
9: Vstávat a poslouchat. Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.

0: Na čas roku dozněli Midnight Oil a na řadu se, co nevidět, dostanou Rolling Stones.
1: To jsme celkem nahrál, protože já tady mám zprávu, která se týká jejich kytaristy, teda přímo jeho ne, ale spíš jeho manželky. Dneska je tomu 47 let, o takové zajímavé chvíle. Noviny The Paper, The New York Post napsali, že Anita Pallenbergová, tedy zmiňovaná tehdejší manželka Keitha Richardse, se už zúčastnila sabatu čarodějnic v jižním Salemu v New Yorku. Ono shodou okolností je to místo, kde Richards vlastnil dům.
0: Jo, o tom jsem taky slyšel. Policista, který tehdy případ vyšetřoval, novinám uvedl, že ho napadl dav lidí v černých kápích, kteří jej lákali k účasti na obřadu a sexuálních orgiích. Místní lidé také tvrdili, že v blízkosti domu často nacházeli rituální předměty a různá uhynulá malá zvířátka, která byla údajně při obřadech obětována.
2: Je to čarodějnice a tančí zavěsné tance. A když jí koukneš do očí, tak hlava se ti zatočí. Co tak udělá? Svůj lektar umíchá. Tak tě rově stopne na jedno polknutí. Tak dej pozor!
1: No, dejte pozor.
0: Se to trošku odlehčil teda, jo.
1: Tak to si budeme povídat, když si vezme, že se psal rok 1979, tak těmhle povídačkám se hodně moc dařilo.
0: Jo.
1: A nepomohla tomu ani vlastně pověst, která ani tu doprovázela, že?
0: No je. Tam byla totiž pěkné kvítko. Ale to je vážení na velmi dlouhé povídání, teď si dáme slibovanou

0: Tohle byli pánové z kapely Komunál, no a naše krasojízda ostrým budíčkem v kompletním obsazení Ivoraška Tomáš Michalík pokračuje dál.
1: Dneska máme 17. srpna, což je den, který se zásadně zapsal do hudební historie. A to především díky tomu, že přesně před 44 lety vyšlo úplně první hudební CDčko.
0: Jo, ano. 1982 a z výrobní linky vyjel stříbrný kotouček, na kterém bylo jako první nahráno, pozor, album The Visitors od švédské kapely ABBA. No a nastal doslova CDčkový boom. Já si pamatuju, u nás se kdysi často říkalo kompaktní disky.
1: Ano. Vždycky.
0: Máš teda kompaktu? Nemám, protože to nemám na čem přehrát, ten kompakt, jo. Ale de facto z trhu úplně vytlačili magnetofonové pásky a taky desky gramofonové.
1: No, aspoň na nějaký čas určitě. Hele, můžu přidat ještě jednu zajímavost. Původním záměrem bylo, aby CDčko mělo standardně 60 minut. Jenomže společnost Sony trvala na tom, aby trvalo 74 minut. Důvod byl ten, aby se na jeden disk vešla celá Beethovenova 9. symfonie. To je mimochodem tahleta. Od té doby tady díky světelnému laserovému paprsku můžeme muziku poslouchat doma na svých CD přehrávačích.
0: No ale aktuálně je ten vlastně celosvětový trend zase trošku opačný, protože CDčka, co se tady do prodeje týče, tak zaznamenávají úpadek. Dokonce už je vytlačili do mody vracející se desky, vinylové, a podle nedávných statistik se vracejí i staré klasické kazety.
1: Jo, jo, já jsem to říkal. No a co vy? Vzpomenete si ještě na vaše první CDčko? Klidně nám napište nebo zavolejte, zaspomínejte, my vám k tomu posíláme další muziku.
2: Každý všední den od 6 do 10 pěkně na ostro Budíček

0: 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapříčky Felix Fantastic v želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
2: Již 7. ročník Bílovackého Beerfestu. Sobota 22. srpna od 13. hodiny. Čeká vás 10 mini pivovarů, přes 50 druhů piv, spousta dobrého jídla, chill zóna rádia, čas a soutěže nejen pro děti. A večer v letním kině hrajeme českou komedii Jak se nám to mohlo stát. Pořádá mini pivovar Zobak. Tak drž Zobak a napij se.
3: Středa, slavit je třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rockovou ránou na rádiu Čas Rock.

0: Letní roková jízda. Jedeme v tom s tebou.
1: Letňany, konečná stanice. Prosíme, vystupte.
2: Tak tahle letní roková jízda s rádiem Čas Rok dojela právě do své cílové stanice a opravdu už od dneška dále nejede. Ono stačí se podívat do kalendáře.
3: 17. srpen, to je dnešní hlavní údaj, který na nás kouká. A ono se to nezdá. Hlavně, milé děti, my vám chceme říct, že prázdniny se pomaličku blíží do svého konce.
2: Je to takový záškodnický smích, že jo? Ono, jak už zaznělo, s blížícím se koncem léta dojela do finiše i naše letní roková jízda, ale není potřeba propadat záchvatům panické hrůzy a beznaději, máme pro vás totiž i dobrou zprávu.
3: Něco končí a něco ani ne, tak začíná, jako spíš pokračuje. Opak trošičku. Od zítřka tady totiž máme opět tajné úterý, takže nebojte se i nadále, budete moci vyhrávat vstupenky na skvělé vybrané akce.
2: Jak název tajné úterý napovídá, budeme tajemní jako hrad v Karpatech a o jaké vstupenky budeme soutěžit, tak to se dozvíte nejdříve až zítra. Konkrétně tedy doporučujeme hlavně poslouchat Čas Rok po 8. raní, kdy se vše dozvíte a vlastně zároveň budete moci ve stejné 60-minutovce rovnou nějaké ty volňásky na vybraný koncert vyhrát.
3: Takže nezapomeňte, zítra po 8. to vypukne a čas si můžeme zkrátit třeba další muzikou v tuto chvíli v podání kapely Mr. Big.

0: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
1: Ahoj, jsem Blue. Miluji všechny příležitosti, které využíváte pro své cesty. Lenka vám dá určitě nějaký vhodný tip.
2: O tom, že Tunisko patří mezi naše nejoblíbenější destinace, není pochyb. Tato rozmanitá země má stále co nabídnout, od odpočinku na písčitých plážích až po dovádění na tobogánech hotelových rezortů s all inclusive. Můžete navštívit tradiční trhy nebo se vydat na Saharu a zažít jízdu na velbloudech tak, jako beduíni. Rodinám s dětmi doporučuji návštěvu Djerba Explore Parku, který je koncipovaný jako takový tradiční skanzen, jehož součástí je i krokodýlí farma, která je domovem více než 600 krokodýlů. Dovolenou můžete vybírat mezi tuniskou pevninou nebo ostrovem Djerba. A proč nevyužít momentální letní last minute nabídku? Do Tuniska vás VUJA a Tuniský národní úřad pro cestovní ruch.
1: Blue! Last minute dovolená začíná na bluestyle.cz. Jasněťka.
3: Tradiční dožinky v Soběšovicích. Bohatý program pro celou rodinu, skákací hrady, soutěže, grilované prase a hlavně veselá trojka. Jan Bendik, Kabát Revival a rocková legenda Krejsem s Láďou Křížkem. Sobota 29. srpna od 14 hodin na hřišti Teje Sokol Soběšovice. Lístky v prodeji na smsticket.cz.
4: Víte, kde se vyrábí regály do skladů? U nás ve Stou Karvina. Staň se hvězdou regálů a pracuj ve Stou Karvina. Hledáme operátory válcovacích a lakovacích linek i svářeče s náborovým příspěvkem až 45 tisíc, výkonnostními bonusy a stravenkami v hodnotě 200 korun. Přidej se k týmu Stou Karvina. Stou píšeme stov s dvojitým V na konci. Hledáte práci? Přidejte se k Maxihon Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxihon. Na lidech záleží.
5: Volejte bezplatně 800 800 872.
6: Ostrý budíček.

0: Tohle byla jedna pekelná záležitost v podání kapely Mouly Baron, 7 hodin 46 minut. A já si myslím, že bychom mohli opět někoho potěšit, protože nám tady přistála další zpráva.
1: Ano, ano, tak koukám na náš WhatsApp, kde nám píše, a teď pokud se nepletu, Jarmila. Skvělé rádio Čas Rok, prosím o zahrání písničky od Panoptika pro rokovou dámu a fajn ženskou Petru Stošanovic. Má dneska svátek, tak přejeme jen to nejlepší. Hodně dobrých festiáků a spoustu kilometrů s Láďou na Harley. Díky moc, přeji Kopretiny Stošanovic. Tak my se tématu svátků budeme ještě věnovat v příští hodince, budeme samozřejmě všem Petrám blahopřát.
0: No ale tady jedno. Tuto chvíli ale blahopřejeme Petře Stošanovic.
1: Přesně tak.

0: léto se nám pomaličku dostává do své závěrečné čtvrtiny, ale to neznamená, že by vycházelo nějak méně nové muziky. Hudební průmysl totiž dovolenou nezná. No a my vám s Tomášem za chviličku nabídneme tři ochutnávky z nových hudebních alb, která právě vyjela z výrobních linek.
1: Takže takové tři malé tipy a chody pro vaše, pro vaši ušní potravu, řekněme. No ale máme pro vás tři tipy jiné, a to konkrétně, co zazní v plné své parádě po 8 hodině na rádiu Čas Rock. Budou to třeba Scars on Broadway.
0: Dále tady máme skladbu Chasing the Dragon z produkce skupiny Dream Evil.
1: A myslím si, že určitě nikdo nepohodne ani jednou peckou od kapely Queen. Ale i tu následující hodinu začne Martin Fabík, protože právě on dnes pro vás chystá aktuální přehled zpráv a samozřejmě koukneme také na dopravu.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky Mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Chaos v práci před letní dovolenou za vás nevyřešíme. Ale bezpečnost práce, tu my i v horkých dnech umíme. A kde vám s ní pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce CZ.
5: Kobby Elektro. Potřebujete zabezpečovací systém, elektroinstalaci, hromosvod, kamery?
6: Navštivte www.kobbyelektro.cz. Moderní elektroinstalace pro váš domov i firmu. Kobby Elektro.
7: Chlapi, pozor! Jak jde o půdní schody, není místo na kompromisy. Fakro a Milpe, to je spojení kvality, síly a spolehlivosti. Půdní schody pro malé prostory i vysoké stropy, zateplené a protipožární, jedině na Milpe.cz. Vše skladem a i hned k odběru nebo odeslání. Fakro a Milpe.cz, ty nejlepší půdní schody pro váš projekt. Kom.

0: www.horkon.cz.
1: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor na silnici v oblasti Velešovice. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut. Projíždějte se zvýšenou opatrností. Stále buďte opatrní na Brněnsku v ulici Merhautova poblíž vojenské nemocnice. Probíhá tady vyšetřování nehody. Havaroval zde motorkář. Na místě jsou složky integrovaného záchranného systému. Pozornost mějte na silnici v oblasti Brno-Líšeň poblíž Kanic. Havarovalo zde osobní auto. Může hrozit zdržení. My vám přejeme šťastnou cestu.
2: Sponzorem dopravy je český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika Hobby Profi Orlová.
3: Radio Čas Rok. Zprávy.
1: Zdravím rokeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rok a vítá vás Martin Fabík. Nemocnicím v Česku dochází krev. Situace je vážná také na Moravě, například ve fakultní nemocnici Ostrava. Aktuálně je nejvíce potřeba krevních skupin 0+ a 0-. V létě chodí k odběrům méně lidí, proto ministerstvo vyzývá dárce, aby přišli co nejdříve a pomohli doplnit zásoby.
4: Morava aktuálně.
1: Ostrava spustila pro veřejnost novou pocitovou mapu i anketu. Lidé v ní mohou snadno označit místa, kde jim v horkých letních dnech chybí stín, zeleň, voda, nebo kde naopak vznikají problémy při přívalovém dešti. Více nám řekla mluvčí města Gabriela Pokorná.
5: Ke každému označenému bodu lze připojit vlastní komentář nebo návrh. Po ukončení sběru všechny zaznamenané body a komentáře vyhodnotí odborníci. Výsledky nám pomohou lépe poznat, jak lidé jednotlivá místa v Ostravě vnímají a ukážou, kterým lokalitám bychom se měli při dalším plánování věnovat.
1: Zapojit se mohou všichni, kteří v Ostravě žijí, pracují nebo se v ní pravidelně pohybují. Hlasování probíhá až do 6. září. Na Moravě je na prodej železniční trať dlouhá asi 5 kilometrů. Správa železnic za ní chce téměř 30 milionů korun. Trať leží na pomezí Zlínského a Jihomoravského kraje a místní obyvatelé už přemýšlejí o jejím využití. Ve hře jsou například šlapací drezíny nebo další možnosti pro turisty. A česká běžkyně Tereza Hrochová skončila na mistrovství Evropy v maratonu 9. Náročný závod zvládla za 2 hodiny a 28 minut. Na medaili jí chybělo 41 vteřin. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, další za hodinu.
6: Vstávat a cvičit. Ale proč?
7: Protože je ráno.

0: 8 hodin, 9 minut k tomu, tak já myslím, že to je čas, kdy už byste mohli být plně zrestartovaní a fungovat na začátku nového týdne. Jestli ne, tak možná přijde od muzika, kterou pro vás teď chystáme, respektive vám chceme doporučit nějaké hudební novinky.
1: No, můžem. Jako první chod tady mohu doporučit novinku z dílny německé symfonik metalové kapely Xandria. V té došlo před pár lety k několika zásadním změnám v sestavě, přičemž s tou největší změnou byla určitě výměna postu zpěvačky. Už šestou vokalistkou v pořadí se stala řecko-francouzská zpěvačka Ambre Vorvaj. A kromě toho, že se tahle ta dívka nebo žena dobře poslouchá, tak jako mezi námi klukama, a mužama se nejí taky dobře kouká, že jo?
0: Já se mi nevidím.
1: No. Ale devátá řadovka kapely Xandria nese název Eclipse a tady je malá ochutnávka.

0: Já tady budu mít pro změnu kapelu, kde se bude minimálně na jednoho člena dobře dívat zase všem dívkám a dámám.
1: Ano, ano.
0: Je tady super kapela s opravdu velkým S na začátku, Hollywood Vampires. Aneb, Tommy Henriksen, Joe Perry, Alice Cooper a John Depp, opravdu hvězdná sestava, která mimochodem v roce 2018 odehrála také povedený koncert ve Švýcarsku na velkém známém festivalu Montreux. No a nyní se rozhodli tento záznam také vydat oficiálně, takže se můžete těšit na jejich vlastní skladby, ale taky povedené covery od Davida Bowieho, The Who, anebo Motorhead. A vlastně si to můžete poslechnout i jako takovou předzvěst koncertu, který nastane 6. září v Praze, kdy je doprovodí také česká kapela Lucie.

Já jsem natrefil ještě na jednu zajímavou kompilaci, jedná se o desku nazvanou Sending Hearts to All My Dearies a Tribute to Smashing Pumpkins. Jak vlastně název napovídá, jedná se o album, které vzdává poctu ikoně 90. let, čili kapele Smashing Pumpkins. Osobně tahleté desce požehnal i sám frontman Billy Corgan, který přímo vybral a schválil i název tohoto alba. Slavné hitovky od Smashing Pumpkins si zde vzali na paškál, třeba Carpenter Brut, Nita Strauss, Mac Myers, anebo mě zaujali také metalcoreový Between the Buried and Me a jejich verze songu Jelly Belly. Belly, teda.

0: Tolik tady od nás, myslím si, že tři velice originální typy, které stojí za to prohnat svými sluchovody, ostatně jako další muzika, která nastane na rádiu Čas Rok teď. Dream Evil, Chasing the Dragon.
1: Posloucháte Ostrý buď.

0: Ladíte Rádio Čas Rok, ostrý budíček a my také mimochodem připomínáme, že máme na programu srpnové pondělí a s pořadovým číslem 17, kdyby někdo nevěděl. Což znamená, že každoročně tento den okupuje přední řádky jméno Petra. Asi někoho nepřekvapí, že se jedná o ženskou variantu mužského jména Petr. Jehož původ je řecký. A v překladu to tedy může znamenat tvrdá, neoblomná a nebo také pevná jako skála.
1: Ono jméno Petra má v rodném listě zapsáno docela hodně dívek, žen a dam. Je to téměř 103 tisíc, takže se umístilo na 28. místě, co se týče četnosti. A ještě mohu dodat, že starší formou tohoto jména je Petronila. Pokud tedy nějakou Petru či Petronilu znáte, tak ji určitě nezapomeňte potřást pravicí, pogratulovat jí ke svátku, případně políbit, pokud pro ní nejste úplně cizí člověk, no a večer s ní zajděte někam na skleničku.
0: Pár kiláků od nás mimochodem, když se podíváme, tak na Slovensku, tedy přesně řečeno, mají v kalendáři zapsáno své jméno všechny Milice. Milica.
1: Milice. Jo, však jo. No a podle některých dalších zdrojů má své jmeniny také Hyacint, Jacek, Miron a nebo Záviš. Toho jsme vám chtěli pustit, ale on nemá ani jednu větu slušnou ve svých písničkách.
0: Bohužel, no. Tolik tedy výčet dnešních oslavenců a jestli byste chtěli Petře nebo Závišovi nebo někomu jinému poblahopřát a nechat něco zahrát, tak klidně sypejte vaše vzkazy na číslo 72533 1155. V příští hodin se totiž dojde i na song na přání.
2: Datart pořádá Maxi Výprodej.
3: Cože? Maxi Výprodej?
2: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete

0: potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Lahůdkové zlaté paštiky Májka, Matěj, Játrovka a další delikátní paštiky od Hamé 48 gramů za 12,90 a ve středu jen za 9,90. Valašský smetanový jogurt s ovocnými a dalšími příchutěmi 150 gramů již za 12,90. Delikátní šunku nejvyšší jakosti Bivoj 100 gramů za 21,90 nebo oblíbenou kofolu Original Nulka Citrus nebo Vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na mojehruska.cz.
1: Radio Čas Rock vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné

0: zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
1: Metalmania. Metalmania. Metalmania. Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

každý všední den od 6 do 10 pěkně na ostro. Budíček na rádiu Čas Rock.

0: Minutky po půl deváté, ještě jednou na čas roku přejeme všem Petrám krásný sváteční den, ale pokud byste hledali ještě nějakou jinou záminku k oslavě, máme tady tři tipy.
1: I dnes slaví nějaké zvířátka, jsou to takové, které většinou nechceme potkat, když jedeme v autě, ale dneska vám to asi vedí nebude. Dneska je nepřejíždějte, máme den černých koček.
2: Přes cestu šla kočka černá, řekla mi, že bude věrná, že se mnou, jen se mnou chce žít.
0: No, není kočka jako kočka, že ano? No ale pokud máte zálusk na něco dobrého, tak můžeme nabídnout den vanilkového pudinku.
3: Mezi nejrychlejší dobroty patří puding. Vlastní příprava netrvá déle než 5 minut. A zdobit se dají vším možným, co je po ruce.
1: No, takže dobrou chuť přejeme. No a klidně dneska můžete dopřát pohodu svým chodidlům, protože ano, i chodidla mají svůj vlastní den.
4: Na masáži nohou není vůbec nic.
5: Dělal jsi někdy masáž nohou?
4: Ty mi budeš vykládat o masírování nohou, já jsem na to expert.
5: A děláš to často?
4: To bych řekl, mám vymakanou techniku a všechno, žádný lektání, nic.
5: A dělal bys takovou masáž chlapovi?
0: Tak klidně dneska dopřejte svým chodidlům pořádnou péči, nebo nabídněte masáž někomu v vašem okolí, určitě se někdo najde, co?
1: Určitě, ať to není žena Marcellus Wallace, abyste dopadli jinak.
0: Na to si dejte majzla, jo. No a my pro změnu máme masáž pro vaše čidla sluchu. Tady už jsou Aerostorm a jejich Mexiko.

0: Ve spätným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
1: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Přichází čas zrání švestek. Farma Lička Sedlnice zahajuje samozběr švestek v sadě v Rychalticích. Nazbírejte si švestky sami přímo u nás v sadu. Ve středu od 13 do 18 hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin. Těšíme se na vás v sadě v Rychalticích. My jsme Farma Lička Sedlnice.
3: Houston, máme problém. Hledáme posádku raketoplánu.
4: Slyšíme vás, dejte nám chvilku. Leďte od 15. do 30. srpna do vesmírné laboratoře Avion, kde na vás bude čekat spousta mladých astronautů.
3: Potvrzujeme, měníme kurz na Avion Shopping Park Ostrava.
5: 4. a 5. září se Ostravský hrad promění v metalovou pevnost. Festival Metal přiveze Decapitated, Suicidal Angels, Vomitory, Darkness, Také a další. 30 kapel, 2 dny, 1 metalová smršť. Nenechte si ujít pořádnou dávku extrémního metalu. Více informací na www.metalhrad.cz.
6: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na

0: Ostrý budíček na frekvencích rádia Čas roku pokračuje dále a my vám nasypeme do repráčku další vyvoněný kousek, tentokrát z produkce skupiny Judas Priest. Konkrétně zavítáme do roku 2005, kdy se po více než 10 letech do sestavy vrátil Rob Halford.
1: No, on řekl, že jako nikdy nechtěl kapelu opustit, ale musel z právních důvodů, když začal dělat hudbu sám. Kapela tenkrát vydala 2 alba bez něho, přičemž jeho místo zaujal Tim Ripper Owens, což je takový ten známý krásný příběh o tom, jak se chlapík z revivalové kapely dostal až do té hlavní, no. Nakonec tam byl 2 desky, ale tak dodnes je Tim Ripper Owens aktivní.
0: Ano, ano. Zpěvák. Nicméně na albu Angel of Retribution se Rob vrátil za mikrofon a hned si neodpustil, aby si nerýpnul do různých takových těch náboženských skupin a moralistů, kteří kapelu obvinovali třeba z toho, že jsou služebníky samotného ďábla, anebo že do svých písní vkládají různé podprahové zprávy.
1: No a tak nahráli song s názvem The Deal with the Devil, přičemž v této písni si právě dělají legraci z každého, kdo tomu stále věří.
2: Ostrý budíček na rádiu Čas rok.

0: nemusíš hledat.
1: Tady jsi správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

0: za 4 minutky bude 9 hodin. Z dnešního dne už odkrojenu, letí to letí, ti řeknu, za chvíli je pátek.
1: Jo,
0: v nadcházejících chvílinách čeká další porce rockové a možná také lehce metalovější muziky.
1: No, určitě něco zazní i metalového. Každopádně pro množinu našich posluchačů, kteří stále ještě nenastartovali při pondělku své humanoidní systémy do optimálního výkonu, máme jakožto spouštěč připravenou třeba kapelou Rasmus.
0: Playlistu už jsou také připraveni a zařazení Accept.
1: Na skladu máme i svěžnou novinku týdne a na své si přijdou fanoušci Iron Maiden. Jako první se ale o slovo hlásí Martin a to znamená, že vás čekají informace z cest a čerstvý přehled zpráv.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Datart pořádá Maxi výprodej.
4: Cože? Maxi výprodej?
3: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Za každého počasí se můžete spolehnout na český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
6: ŠOT Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme ŠOT.
7: Cyklisté, pozor! Tady se nehoní jen vteřiny, tady se pomáhá!
8: 13. ročník závodu Heřmanické kolo už 29. srpna v Ostravě Heřmanicích. Závody pro děti i dospělé, bohatý doprovodný program a startovné dospělých pro charitu. Registrujte se na heřmanickékolo.cz a jeďte s námi!
9: Sádrokartonáři a kutilové, pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
10: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sběrnabeneš.cz.
11: Aktuálně si dá

0: v oblasti Hradčany. Srazila se tady dvě osobní auta, může hrozit zdržení. A pozornost mějte i na silnici v oblasti Pohořelice. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních vozidel. Na místě je policie. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Sponzorem dopravy je český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
2: Rádio Čas Rok. Zprávy.
0: Dobré ráno, rokeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rok a vítá vás Martin Fabík. Češi při nákupech stále více hledají slevy. Více než polovinu peněz za potraviny a drogérii utratí za zboží v akci. Nejvíce sledují ceny másla, kávy nebo oleje. Podle dat navíc stále více lidí vybírá obchod právě podle toho, kde je zrovna výhodnější nabídka.
3: Morava aktuálně.
0: Frýdek Místek se může pyšnit novým volnočasovým areálem Rivka Park. Nová dominanta vyrostla na bývalém dopravním hřišti na sídlišti Riviera. Více podrobností dodává mluvčí města Jana Musálková-Jakelová.
4: V areálu se vyřádí děti na velké multifunkční průlesce v podobě lodi nebo v umělém kopci s vnitřním systémem chodeb a na 30 metrů dlouhé lanové dráze. Starší si zase mohou zahrát petang nebo si zacvičit na workoutovém hřišti. Nepřehlednutelná je krásná více než 15 metrů vysoká horolezecká stěna, kterou budou moci využívat lesci s kvalifikovaným dozorem a její parametry dokonce umožňují pořádat oficiální soutěžní klání.
0: Návštěvníci mohou využívat i nové cykloboxy a nabíječky pro elektrokola. Celý areál je kompletně oplocený a hlídá ho kamerový systém. Stará kotelna v olomoucké Zikově ulici půjde k zemi. Demolice začne už ve druhé polovině srpna a prostor se následně upraví. Město ho chce v budoucnu využít pro nová parkovací místa, kterých na sídlišti Nové Sady není dost. Baník Ostrava porazil doma Artis Brno 1-0 a měl přitom pořádnou dávku štěstí. O jediný gól se už v 8. minutě postaral Michal Kohout. Artisu se neuznali dva góly a byla odvolána také penalta. Baník navíc dohrával v 10 a přesto si výhru udržel. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, další za hodinu.
2: Vstávat a poslouchat. Ostrý budíček na rádiu Čas Rok.

0: 9 hodin 8 minut, aha. My pokračujeme v ostrém budíčku, 17. srpen, pojďme se ještě jednou věnovat tomuto datu, protože samozřejmě i v tento den se někdo narodil, mnoho lidí.
1: Narozeniny slaví například americký herec Robert De Niro.
0: Skvělý herec, 83 let už má tahle legenda, držitel dvou Oscarů, já si tě vyzkouším, víš, za které role dostal Oscary?
1: Za mafiána.
0: Konkrétně, prosím tě, za mafiána, co to je? Ano, za film Kubotr 2 a druhého Oscara.
1: Tak to si teď nespomenu.
0: Bezuřící bík.
1: Jo, vlastně jo.
0: Boxerská legenda. Ano. Mimochodem v jeho těle najdeme...
1: Are you looking at me?
0: Ne, to je taxikář zase,
1: jo? Je taxikář vlastně.
0: Trošku se ti to plete.
1: Ne, dobře, už jsem opravdu.
0: Ale koluje mu irská, italská, nizozemská a britská krev po rodičích, takže jako poměrně hodně pomotanou DNA, bychom mohli říct, že má, ale zdravou, protože se vypadá jako na svůj věk skvěle. Mimochodem v roce 2006 obdržel čestné italské občanství, což se právě tenkrát některým politikům nelíbilo. Právě za vykreslení Italů jako mafiánů v těch jeho filmech.
1: No, jo. Ani se jim nedivím.
0: No, ale ono vybrat nejlepší roli od Roberta De Nira, to nejde jenom tak, protože je tady právě zmiňované třeba kasino, mafiáni, taxikář, Frankenstein, na to se možná zapomíná. Aha. Ale on už také mnohokrát prokázal komediální talent, viz série Fotr je lotr, anebo Přeber si to.
2: Podívejte se na ten kufr. Vejdou se tam tři mrtvoly. Žertuju, snažím se trochu odlehčit situaci.
1: No a z filmové branže se přesuneme v tuto chvíli do hudební, protože narozeniny slaví i finská zpěvačka Tarja Turunen.

0: celým jménem Tarja Soile Suzuna Turunen Sabuli, neskutečná vokalistka, která je pro svůj původ a také samozřejmě pro svůj charakteristický zpěv ne nadarmo nazývána Ledovou královnou severu. Přitom v pubertě málem přišla chuděra o hlas, a to když se pokoušela napodobit vysoké tóny zpěvačky Whitney Houston. Raději proto začala navštěvovat profesionálního učitele zpěvu.
1: No a naživo si Tariu můžeme letos užít i u nás, jak se stalo takovým zaběhnutým zvykem. Během Vánoc postupně navštíví letos v rámci turné The Spirit of Christmas celkem 6 míst v České republice. Takže nemůžete říct, že byste na ní neměli kam zajít.
0: Tak, tak. Přejeme jí na dálku všechno nejlepší k dnešním narozeninám a rovnou vlastně si můžeme zkontrolovat její formu. Na čas roku si poslechneme její stále ještě aktuální single I Don't Care.

0: novinka týdne.
1: S další novinkou týdne je tady kapela Glory Hammer, která se 16. října pochlubí novým albem. To ponese celkem 14 písní, ze kterých si teď jednu dáme v plné parádě. A pokud byste tyto borce chtěli vidět na vlastní oči, tak máte možnost, a to 5. listopadu v Martinovské garáži. Tady jsou a vydejte na Facebooku Rádia Čas Rock vědět, co a jak.
0: Rádio Čas Rock, toto je novinka týdne.

0: jsme dneska na čas roku v rámci Ostrého budíčku probrali, kde jaký svátek, ale jo, a taky byla vlastně řeč o tom, že narozeniny slaví dneska na, CDčka.
1: Ano.
0: Protože dneska je to 44 let, kdy vyšlo vůbec první CDčko.
1: A to bych řekl, že je to víc, jako když to tak vemeš, to není moc, jako 44.
0: No.
1: Tři roky přede mnou, téměř. To se to teprve začalo dít.
0: No,
1: ale v souvislosti s tím, jsme se tady bavili spolu, jako ještě mimo éter, když jsme mohli mluvit prostě. Jsme vzpomínali na půjčovny, že byly kdysi CD.
0: Ale to máš pravdu, no. Existovaly opravdu půjčovny CDček. Ta jejich éra netrvala moc dlouho, spousta lidí tam naklusala, doma si to ty CDčka vypálila a zase to vrátila. Že?
1: Piráctví je zločin, samozřejmě, ano, ale kdo z nás neměl doma, že jo, potom ty kazety a všechno, jak se to přehrávalo.
0: Přesně
1: no.
0: Tak, no.
1: A víš co, když jel někdo věž, kde se třeba vlezlo jako těch CDček víc, že? No. To byla věc, to bylo dělo teda. Jo, jo.
2: Poškrábal si mi CDčko.
3: Já vím, a je mi to líto.
2: Poškrábal si ho. Klidně si ho vzal do ruky a poškrábal si ho.
0: Jo, jo, to byla velká neřest, pokud se CDčko poškrábalo.
1: No je, je.
0: A jako nemělo to takový význam, jako třeba když poškrábeš vinyl, že jo. A to CDčko většinou hrálo pořád, a i když někdy se taky zasekávalo. Ale mě zaujala jedna věc. Všiml jsem si, nebo někde jsem četl, věděl bys, proč má CDčko uprostřed tu díru přesně 15 mm?
1: Mě v životě nenapadlo.
0: No.
1: Nevím.
0: Hele, dočetl jsem se, že velikost toho středového otvoru byla inspirována nizozemskou mincí v hodnotě 10 centů. Když totiž jednoho času inženýři ve Philipsu navrhovali fyzické parametry toho CDčka, tak jeden z nich položil na stůl tuto minci a její průměr se stal standardem.
1: Jako, chceš mi říct, jako, že to plánovali a jako frajer potřeboval, hele, potřebuji udělat kruh někde, podej mi něco, no. Co to tam máš, dej mi to.
0: Jo, jo,
1: a takhle.
0: No, a možná to tak bylo, vyřezali kruh a bylo to.
1: To vidíš to, no.
0: Vidíš to mají všichni.
1: Na téma CDček reagujete i vy, třeba píše Alda, my jsme říkali CD Cimrmanův disk. Tak jasně, no. Jak říkám, u nás to byly kompakty kdysi, nebo u nás, jako říkalo se to celkově i v televizi. No. Hele, co vy a vaše první CD? Používáte vůbec ještě? Kupujete si CDčka, jak jste na to?
0: A nebo posloucháte hudbu už jenom přes internet, případně jste se vrátili, a nebo pomlčka zůstali u gramofonových desek. Dejte vědět, můžeme to ještě probrat, máme před sebou pár songů. Ten první obstarej Godhard.

0: 9 hodin 35 minut, já jsem si jenom sotva odnesl hrníček a Ivoš si mezi tím našel kamaráda někde tady na drátě, takže koho tam máme?
1: Jirka si našel mě, ale já jsem za to rád velmi. Ahoj, zdravíme do Brna, pokud se nepletu.
0: Jo.
2: Ano, do Brna, ale jinak pocházím z Dubina Rovodonina.
1: Mm-hmm. My jsme tady, Jirko, dneska rozebírali téma CDček. Jak ty jsi na tom s poslechem muziky? Přes co valíš?
2: Já se musím trošku vrátit v čase. Já jsem měl gramofon, ten jsem potom zavrhl, koupil jsem si CDčka a přijeli jsme do Anglie na burzu, kde se prodávali samé skvosty, jestli to bylo Black Sabbath, Led Zeppelin, Dead Rota a takovéto hvězdy, za libru, za dvě, za pět, za deset. Mm-hmm. A já jsem říkal, proč bych si kupoval desky, když jsem si nechal namontovat CDčko. No, ale už 5 let sbírám desky. Nechal jsem si repasovat gramofon, a sbírám desky. A teď jsem si přivezl nějakou desku, co byla u nás kapela nějaká slovenská, ale kdyby mě zabil, nespomenu si na název. Jale. Protože v Dubňanech probíhal Metlafest, už v 6. ročník, a už jsem říkal kolegovi, že té muziky mám docela dost, že bychom to mohli nějakým způsobem trošku sklidnit. Mhm. Jinak jsem zastáncem vinylových desek, ale ono to leze pomalinky do peněz. Mhm.
1: To máš pravdu, no.
0: No to určitě ano.
1: A zase ten poslech stojí za to, že jo?
2: mě tak právě překvapil kamarád, jsme u něho byli na servisu na kole, mě servisoval a já říkám, co to tak praská. On říkal, gramofon, desky tady mám svoje. Takže já jsem si minule, je to měsíc, jsem si přivezl Ghost a to jsem si jaký nechal dneska zahrát.
1: Výborně, krásně si na to navázal. Já slyším, jak tam pípá, asi couvá je zrovna, že jo, s nákladňákem.
2: Ano, to mám na rámku.
0: Tak opatrně hlavně.
1: No hlavně veze pivo, že jo, to by byla škoda, kdyby se to vysypalo.
2: Hoši, vezu už tato, jo.
1: Aha,
0: dobře. Tak hlavně opatrně, muziku tady máme nachystanou a to by ať se vydaří celý pracovní týden.
2: A já bych to nechal zahrát všem Petruškám teda.
1: Samozřejmě, Petr dneska mají svátek, tak ještě jednou gratulujeme, teda blahopřejeme, jsem chtěl říct. Díky moc, Jirko, za zavolání, přejeme krásný den a snad tě potěší muzika. Měj se, čau.
2: Čau, děkuju moc, Pati, mějte se fajn.
1: No a my se rozloučíme s Tomášem taky, protože
0: jo,
1: čas je kvapný, čau. Honza už je tady.
0: Ano, Honza už se na nás kouká, jestli opustíme.
1: A Jirka měl docela dlouhý proslov. Tak já myslím, že už je všechno bylo řečeno, co jsme měli říct my i ostatní.
0: Zbytek řekneme zítra.
1: Tak jo. Tady jsou Ghost, mějte se krásně, čau.

0: 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Víte, kde se vyrábí regály do skladů? U nás ve Stou Karviná. Staň se hvězdou regálů a pracuj ve Stou Karviná. Hledáme operátory válcovacích a lakovacích linek i svářeče s náborovým příspěvkem až 45 tisíc, výkonnostními bonusy a stravenkami v hodnotě 200 korun. Přidej se k týmu Stou Karviná. Stou píšeme stov s dvojitým V na konci.
3: Tradiční dožinky v Soběšovicích. Bohatý program pro celou rodinu, skákací hrady, soutěže, grilované prase a hlavně veselá trojka. Jan Bendik, Kabát Revival a rocková legenda Krejsen s Láďou Křížkem. Sobota 29. srpna od 14 hodin na hřišti Teje Sokol Soběšovice. Lístky v prodeji na smsticket.cz.
4: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
5: Ostrý budíček.

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na mega koncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

0: spolek rokeři, start nového pracovního týdne je v plném proudu, tak ať se vám v něm všechno podaří, to vám přeje nejtěžší váhová kategorie naší party Honza Prokeš, který vám bude tak jako obvykle dělat společnost v těch následujících 5 hodinách. No a ty dneska odstartujeme z Nickelback. Přidají se Bon Jovi. Tak jako Guano Apes. Takovou muzikou můžete na rádiu Čas Rock počítat, tak jako s Milanem Kellnerem a nebo Martinem. Ten druhý jmenovaný má pro nás nachystané zprávy a ode mne dobré pondělí dopoledne.
1: A je to tady, velká žranice u Pokladu v Ostravě. Ochutnejte skvělou gastronomii v rodinné atmosféře a s doprovodným programem. Voňavý šťavnatý gastrofestival se na vás opět těší už 22. srpna. dkpoklad.cz.
2: Plány velké, ale nářadí chybí? Neinvestujte Majland do koupě. V půjčovně MS Rental máme vše. Od brusek, pil a hutnící techniky přes plošiny až po bagry a dumpry. Špičková technika, která šetří váš čas i peněženku. S MS Rental pracujete efektivně a bez starostí. Hledejte na ms-rental.cz nebo v Kravařích.
1: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě Kunčicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxion, na lidech záleží.
3: Volejte bezplatně 800 800 872.
4: Máš to vysoko, máš to daleko.
5: Půjč si pracovní plošinu, zvedací plošinu od Mamet.cz. Mamet.cz, půjčujeme plošiny.
6: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor na Novojičínsku v oblasti Příbor v ulici Za školou poblíž starodávné lípy. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních vozidel.

0: obětí práce. Na místě jsou složky integrovaného záchranného systému. Průjezdný je pouze jeden jízdní pruh. Počítejte se zdržením. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Sponzorem dopravy je český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
2: Rádio Čas Rok. Zprávy.
0: Zdravím rokeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rok a vítá vás u nich Martin Fabík. Po vedrech přijde do Česka výrazné ochlazení. Teploty dnes klesnou zhruba k 25 stupňům a přidá se déšť a silné bouřky. Přehánky a oblačné počasí budou pokračovat i v dalších dnech. Podle televize LTV Plus může v pátek teplota klesnout až ke 20 stupňům Celsia.
2: Morava aktuálně.
0: Ostravu roztančí folklor z celého světa. Ode dneška do pátku čekají návštěvníky koncerty, tance a ukázky lidových zvyků. Dorazí například umělci z Indie, Mexika, Slovenska nebo Polska. Vystoupení budou zdarma a uskuteční se na několika místech ve městě. V Olomouckém kraji odstartoval oblíbený food festival s názvem Chutě kraje. V neděli se představil v Šumperku, 23. srpna pokračuje v Jeseníku, 30. srpna v Prostějově, 6. září v Olomouci a 13. září v Přerově. Co všechno nabídne, prozradí mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.
3: Festival vznikl s jasnou vizí. Chceme posílit regionální identitu, podpořit lokální výrobce a oživit cestovní ruch. Projekt se zaměřuje na propojení podnikatelů, kulturních a zájmových spolků, lázeňských institucí i jednotlivců, kteří mají chuť představit své produkty a nápady široké veřejnosti. Na festivalu najdete zajímavé restaurace, bistra a producenty z regionu, které doplňuje výběr zajímavých gastroprojektů z jiných koutů republiky.
0: A česká plavkyně Barbora Sémanová skončila šestá ve finále závodu na 400 metrů volným způsobem na mistrovství Evropy v Paříži. Na medaili tentokrát nedosáhla, přesto se v závěru posunula o jednu příčku. Jan Čejka obsadil sedmé místo v polohovém závodě na 200 metrů. Zvítězil Maďar Hubert Kos. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, další za hodinu.

0: byli samozřejmě Nickelback, no a na rádiu Čas Rock Milan Gelnár, který nám prozradí, jaký že ten začátek týdne bude.
1: Pondělí bude s převahou hvězdných aspektů souladných. Věci by se měly dařit, vše bude v pohybu, užívat si budeme léta a věci milostných. Co se týká jednotlivých znamení, tak berani si mohou připadat jako na tobogánu. Lvi se budou častěji zaměřovat na zábavu a radvánky a střelci se mohou dostávat do sporů s rozvahou a klidem. Kozorozi budou mít tendenci zabývat se zejména sami sebou. Býci si půjdou nekompromisně za svým a pany se budou chovat především prakticky, pragmaticky. Váhám se bude dařit ve společenských aktivitách. Blíženci mohou být překvapováni mnohými společenskými událostmi.

0: rytmy a vodnáři budou inklinovat k předvádění se. Ryby by měly zaznamenat zvýšenou citlivost a vnímavost. Štíři budou v neustálém pohybu a radci se mohou zamýšlet nad svými výdělečnými možnostmi. Hvězdné pondělí, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gellner.
1: Pravé léto s pravou rockovou muzikou na Rádiu Čas Rock.

Je 17. srpna a tento den nabídl docela slušnou porci zajímavých událostí, které během toho našeho společného driveu určitě probereme, jako třeba tu z roku 1939. To tehdy generální ředitelství stavby dálnic objednalo u německé firmy Dingler finishery pro stavbu dálnice, která se jmenovala Národní cesty. Stroje byly po dodání uskladněny na Strahovském stadionu a po roce 1948 sešrotovány, aniž by položili jediný metr asfaltu. No, a naše otázka zní, taky jste si někdy pořídili něco, co jste si mysleli, že vám udělá nějakou službu, radost, ale třeba do dneška to leží někde v rohu garáže, doma v šuplíku, nebo někde v zahradě zarostle trávou a je vám to líto vyhodit. Můžete to třeba úplně anonymně nasázet na WhatsApp Rádia Časrok, který má, jak víte, číslo 725331155. Předem díky, no a já vám s dovolením nabídnu Guano Apes anebo Bon Jovi, do kterých se dáme za malou chvíli. Tak se dobře bavte.

0: potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Lahůdkové zlaté paštiky Májka, Matěj, Játrovka a další delikátní paštiky od Hamé 48 gramů za 12,90 a ve středu jen za 9,90. Valašský smetanový jogurt s ovocnými a dalšími příchutěmi 150 gramů již za 12,90. Delikátní šunku nejvyšší jakosti Bivoj 100 gramů za 21,90 nebo oblíbenou kofolu Original Nulka Citrus nebo Vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na mojehruska.cz.
1: Rock speciál na rádiu Čas Rock.
2: Týden se s týdnem

Minutku po půl jedenácté nám na rádiu Čas Rok dozněli Guano Apes, no a před námi co jiného než písnička Na přání. 725 33 1155.

0: No a před námi Dušan, který bude vybírat další muziku. Zdravíme tě, ahoj.
1: Čau, čau, zdravím všechny.
0: Nazdar, nazdar, Dušane. Tak první otázka, jaký byl víkend?
1: Jo, víkend byl na pohodku. S přáteli jsme se trošku sešli, tak nějaké pivínko padlo.
0: Tam v tom děti slově...
1: Děti se vyblblí, staří se vyblblí.
0: V tom slově bylo š, jako sešli, nebo t, setli? Dobře, fajn, takže víkend máme za sebou. My dneska probíráme takovou zajímavou věc, jestli jste si někdy koupili něco, co jste si mysleli, že udělá nějakou dobrou službu, ale bylo to úplně, no víš k čemu. Co?
1: No, tak takových věcí, jo, to bylo víc věcí takových, že? Nebo manželka si kupuje hodně šaty a pak to leží ve skříni.
0: Pak ti to zůstane na upředí auta, jo?
1: Ale, a furt je málo.
0: Jo, skříň je malá.
1: No,
0: dobrá.
1: Jako jo, ale já dělám doma postupně uklid všude, takže jako všechno leta, pejď.
0: Pereš to do kontejneru, to děláš dobře. Peru, Pantera, peru. Komu?
1: Pro všechny, co poslouchají, pro rokovou rodinu, pro tebe.
0: Díky.
1: Prostě pro všechny.
0: Výborně. Ano, a ta poslední a závěrečná otázka, co je na korbě?
1: Dneska vepřový guláš a kapusta s opekaným hustem. Takže takové.
0: Taky to nezní špatně. Sice ta kapusta nevadí, ale i tak bude. Tak hlavně opatrně, jak víme v zatáčkách, jo, nevylet. Ať,
1: jasné.
0: Ať to dovezeš, tak jak to máš. Čau, díky.
1: Dobré, čau. Čas rok.

0: dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Pampers Night velikost 6, 40 kusů se slevou 11% za 459 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Přichází čas zrání švestek. Farma Lička Sedlnice zahajuje samozběr švestek v sadě v Rychalticích. Nazbírejte si švestky sami přímo u nás v sadu. Ve středu od 13 do 18 hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin. Těšíme se na vás v sadě v Rychalticích. My jsme Farma Lička Sedlnice.
3: Houston, máme problém. Hledáme posádku raketoplánu.
4: Slyšíme vás, dejte nám chvilku. Leďte od 15. do 30. srpna do vesmírné laboratoře Avion, kde na vás bude čekat spousta mladých astronautů.
3: Potvrzujeme, měníme kurz na Avion Shopping Park Ostrava.
5: Stavebniny Janík. Vybrané druhy obkladů 300 na 600 za 199 korun za metr čtvereční a k tomu flexibilní lepidlo 25 kg za 224 korun.
6: Stavebniny Janík.

Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

0: Ostrý budíček se vás i zítra pokusí vytáhnout z peleku a nastartovat váš den. A i když letní roková jízda dojela do cílové stanice, neznamená to, že bychom pro vás neměli nějaké to lupení.
1: Protože se vrací tajné úterky, a to počínaje zítřkem, máme pro vás dvě vstupenky na vybraný koncert. Ne, jaký to bude?
0: No, to vám právě nesmíme ještě prozradit. Ale dozvíte se to zítra po 8 hodině raní.
1: Tak, naslyšenou.
2: Ostrý budíček. Na rádiu Čas Rock s Tomem a Ivem.

konce naší dnešní první společné hodiny a my budeme na rádiu Čas Rock pokračovat s Running Wild. Nordic Union. A do třetice Citronem. Tak to bude před tím pondělním obědem u nás vypadat a k tomu se podíváme na to, co si pro vás Rádio Čas Rock připravilo za další soutěž, ve které opět půjde o hodně. Ale to až po zprávách s Martinem a já vám přeju pěkné dopoledne.

0: www.horkon.cz. Chlapi, pozor! Jak jde o půdní schody, není místo na kompromisy. Fakro a Milpe, to je spojení kvality, síly a spolehlivosti. Půdní schody pro malé prostory i vysoké stropy, zateplené a protipožární, jedině na Milpe.cz. Vše skladem a i hned k odběru nebo odeslání. Fakro a Milpe.cz, ty nejlepší půdní schody pro váš projekt.
1: Kobby Elektro. Potřebujete zabezpečovací systém, elektroinstalaci, hromosvod, kamery?
2: Navštivte www.kobbyelektro.cz. Moderní elektroinstalace pro váš domov i firmu. Kobby Elektro.
3: Chaos v práci před letní dovolenou za vás nevyřešíme. Ale bezpečnost práce, tu my i v horkých dnech umíme. A kde vám s ní pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce.cz.
4: Aktuálně si dávejte pozor na Karvinsku na silnici u Albrechtic. Převrátilo se zde vozidlo. Na místě jsou složky integrovaného záchranného systému. Dále buďte opatrní v Havířově v ulici Dlouhá třída, poblíž kina. Srazila se tady dvě osobní auta. Nehoda se stále řeší na Příborsku v ulici Za školou. Střetly se tady dva osobáky. My vám přejeme šťastnou cestu.
5: Sponzorem dopravy je český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika Hobby Profi Orlová.
6: Rádio Čas Rok. Zprávy.
4: Zdravím rokeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rok a vítá vás Martin Fabík. Nemocnicím v Česku dochází krev. Situace je vážná také na Moravě, například ve fakultní nemocnici Ostrava. Aktuálně je nejvíce potřeba krevních skupin 0+ a 0-. V létě chodí k odběrům méně lidí, proto ministerstvo vyzývá dárce, aby přišli co nejdříve a pomohli doplnit zásoby.
7: Morava aktuálně.
4: Ostrava spustila pro veřejnost novou pocitovou mapu i anketu. Lidé v ní mohou snadno označit místa, kde jim v horkých letních dnech chybí stín, zeleň, voda, nebo kde naopak vznikají problémy při přívalovém dešti. Více nám řekla mluvčí města Gabriela Pokorná.
8: Ke každému označenému bodu lze připojit vlastní komentář nebo návrh. Po ukončení sběru všechny zaznamenané body a komentáře vyhodnotí odborníci. Výsledky nám pomohou lépe poznat, jak lidé jednotlivá místa v Ostravě vnímají a ukážou, kterým lokalitám bychom se měli při dalším plánování věnovat.
4: Zapojit se mohou všichni, kteří v Ostravě žijí, pracují nebo se v ní pravidelně pohybují. Hlasování probíhá až do 6. září. Na Moravě je na prodej železniční trať dlouhá asi 5 kilometrů. Správa železnic za ní chce téměř 30 milionů korun. Trať leží na pomezí Zlínského a Jihomoravského kraje a místní obyvatelé už přemýšlejí o jejím využití. Ve hře jsou například šlapací drezíny nebo další možnosti pro turisty. A česká běžkyně Tereza Hrochová skončila na mistrovství Evropy v maratonu 9. Náročný závod zvládla za 2 hodiny a 28 minut. Na medaili jí chybělo 41 vteřin. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, další za hodinu.

229. den roku 2026 je v plném proudu a asi jste si všimli, že naše soutěž letní roková jízda se stala minulostí, no ale to vůbec nic nemění na tom, že v tom soutěžení budeme na rádiu Čas Rok pokračovat. Rozhodli jsme se totiž, že budeme pokračovat v takzvaných tajných útrcích, ve kterých půjde opět o vstupenky na hodně povedené akce. No a to znamená, že všechno už to vypukne zítra mezi 8. a 9. hodinou ráno, kdy vám Tomáš s Ivošem dají povel k tomu, abyste se dovolali na známé číslo 725331155. O co se bude hrát, tak to vám bohužel prozradit nemůžu. To se dozvíte až zítra, takže by vůbec nebylo špatné pozorně poslouchat naše vysílání, ve kterém se to v tu pravou chvíli dozvíte. Mně nezbývá, než popřát hodně štěstí a nabídnout další muziku, se kterou mám nachystané třeba Running Wild.

0: Posloucháte Rádio Čas Rock, kde se za chvíli s muzikou z Německa vrátíme pěkně tady k nám do naší české země, a to konkrétně i do Ostravy. Čeká nás skladba o jedné bytosti, která neodmyslitelně patří ke slovenským bohům. Ano, jeho socha byla jistým Albínem Poláškem vytvořena už v roce 1931 a je zatím, jo, říkám, vystavená jak na městském úřadě ve Fernštátě pod Radoštěm, ze kterého se bude co nevidět stěhovat do bývalého městského informačního centra, tak samozřejmě stojí na pustevnách. Já myslím, že už asi tušíte, o čem je řeč, že jo? Mluvím o Radegastu. No a kdo má tu skladbu pod sebou? No samozřejmě Citron, který se už příští sobotu se svým koncertním setem objeví v Dubí. Takže za chvíli jsou tady.
1: Radio Čas Rock. Radio Čas Rock vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz. Již 7. ročník Bílovackého Beerfestu. Sobota 22. srpna od 13. hodiny. Čeká vás 10 mini pivovarů, přes 50 druhů piv, spousta dobrého jídla, chill zóna Rádia Čas a soutěže nejen pro děti. A večer v letním kině hrajeme českou komedii Jak se nám to mohlo stát. Pořádá mini pivovar Zobak. Tak drž Zobak a napij se.
2: Metalmania. Metalmania. Metalmania. Nejtvrdší, nejrychlejší a

Rádio Čas Rock nám sice dozněl vokál Ronnieho Atkinse, ale ne s jeho domovskou kapelou Practimates, ale v hudebním projektu Nordic Union. Před námi byli talent, no ale taky vaše hudební přání 725 33 11 55.

0: jste ve společnosti Rádia Čas Rock. Před námi písnička na přání, Dušané, zdravíme tě, ahoj.
1: Čau, zdravím, obouvám se, byl jsem vypnout čistý stroj, ať se to nepřehlušuje.
0: Ano, tak jak se máme?
1: No, dobrý, zatím třetí, jedna i paráda, polívka uvařená, no, poslouchám právě rokovou hudbu, vaše Rádio Čas Rock.
0: A to, ta polívčička jaká?
1: Gulášovka, fajná nějaká maďarská, dal jsem tam transké cigáro, 4 kobzole, česnek, ogajkoval to, no, 19 rolitů k tomu.
0: Lžička stojí v taleru, já? Rozumím, dobře, a teď to turbopolské komu?
1: Samozřejmě tobě, celému úžasnému radiu Čas Rock, pravím tu naši celou rokovou rodinu, pacientů, všem až dodržou pitný režim, poslouchají pravou rokovou hudbu a všem řemeslníkům odpoledne už ma konečně zapršet, ale až je to normálně, až prší, já říkám třeba týden v kuse, ale normálně a ne zase kroupy velikosti tenisových míčků a zase škody a takové, ale zapršet už musí, jako to je fakt.
0: To už bych chtěl, uvidíme, jak to všechno na odpoledne dopadne. Fakt, tak díky za zavolání a měj se, čau.
1: Díky moc, Honzo, mějte, ahoj. Radio Č

0: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
1: Víte, kde se vyrábí regály do skladů? U nás ve Stou Karvina. Staň se hvězdou regálů a pracuj ve Stou Karvina. Hledáme operátory válcovacích a lakovacích linek i svářeče s náborovým příspěvkem až 45 tisíc, výkonnostními bonusy a stravenkami v hodnotě 200 korun. Přidej se k týmu Stou Karvina. Stou píšeme stov s dvojitým V na konci.
2: Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme Šot.
3: Už neztrácej čas.
4: Robotické sekačky Husqvarna Automover od Hobby Profi Orlová pracují za vás. Sekačku nainstaluje a postará se Hobby Profi Orlová.
5: Sádrokartonáři a kutilové, pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
6: Už dál nemusíš hledat.
7: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
6: Žádné kompromisy, žádné hranice.
7: Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
8: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.

0: tady. Jestli se, přátelé, chystáte zasednout k obědu, tak si nechte chutnat. No a já vám k němu jako předkrm nabídnu Trautenberg. Optimální píseň k tomu, co se děje, že jo? Hlavním chodu bychom si mohli dát taky Judas Priest. A o dezertíček se postarají Gamarej. Takový je hudební menu Rádia Čas, rok, do kterého se pustíme a dáme hned po zprávách. S nimi už mezi námi vítáme Marcelku Fabiánovou a já vám ještě jednou přeju dobrou chuť, ale taky fajn odpoledne.
1: Datart pořádá Maxi Výprodej.
2: Cože? Maxi Výprodej?
1: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
2: To je mazec.
1: Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky Mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Plány velké, ale nářadí chybí? Neinvestujte Majland do koupě. V půjčovně MS Rental máme vše. Od brusek, pil a hutnící techniky přes plošiny až po bagry a dumpry. Špičková technika, která šetří váš čas i peněženku. S MS Rental pracujete efektivně a bez starostí. Hledejte na ms-rental.cz nebo v Kravařích.
5: A je to tady, velká žranice u Pokladu v Ostravě. Ochutnejte skvělou gastronomii v rodinné atmosféře a s doprovodným programem. Voňavý šťavnatý gastrofestival se na vás opět těší už 22. srpna. dkpoklad.cz.
6: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
7: Cyklisté, pozor! Tady se nehoní jen vteřiny, tady se pomáhá! 13. ročník závodu Heřmanické kolo už 29. srpna v Ostravě Heřmanicích. Závody pro děti i dospělé, bohatý doprovodný program a startovné dospělých pro charitu. Registrujte se na heřmanickékolo.cz a jeďte s námi!
8: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
9: Řidiči, aktuálně pozor, v Havířově na Dlouhé třídě srazili se tady řidiči dvou osobních aut. Komplikace v dopravě jsou také na Přerovsku, na silnici u obce Horní Moštěnice, kde na železničním přejezdu havarovalo osobní auto. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. A zdržet se můžete i v Hodoníně na Marxově ulici kvůli nehodě dvou vozidel. My vám přejeme šťastnou cestu.
10: Rádio Čas Rock. Zprávy.
9: Dobré odpoledne, rockeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Česko patří mezi nejlepší země, do kterých je dobré se přestěhovat. Podle výzkumu platformy Romavy jsme 9. nejlepší země pro život na světě a 4. v Evropě. Přistěhovalci se nejvíce pochvalují bezpečnost, dostupné zdravotnictví, míru zdanění a kvalitu života. Česko je také atraktivní pro rodiny a umělce, a to díky stabilnímu prostředí a svobodě projevu.
11: Morava aktuálně.
9: Moravskoslezský kraj otevírá v Ostravě Mariánských horách další pobytové sociální zařízení. Ve dvoupodlažním domku najde bydlení 12 klientů. Více informací má pro nás náměstek hejtmana Stanislav Kopecký.
12: Uživatelé tohoto krásného domečku budou lidé, kteří mají mentální postižení nebo kombinované vady. Každý bude mít svůj samostatný pokoj. Samozřejmě zde nalezneme zázemí pro zaměstnance, kteří budou k dispozici 7/24. Mým přáním je, aby nezískali jen kvalitní službu, kterou zřizuje Moravskoslezský kraj, ale aby hlavně získali ten svůj domov.
9: Hejtmanství jen během 3 měsíců zprovoznilo 3. podobné zázemí. V květnu to bylo v Hlučíně na Okrajové ulici a minulý měsíc pak další v Bohumínském Záblatí. Troubky na Přerovsku se konečně dočkají protipovodňových hrází. Po téměř 30 letech by se obec, symbol povodní z roku 1997, mohly dočkat ochrany za 850 milionů korun. Povodí Moravy už požádalo o stavební povolení. Nové hráze budou dlouhé 5 kilometrů a stavit se začne zhruba za 2 roky. A mistrovství světa v badmintonu začalo pro českou výpravu úspěšně. Petra Meixnerová postoupila do druhého kola po vítězství nad Italkou Jasmín Hamzelovou. Tolik další zprávy naslyšené.

0: Z Red Hot Chili Peppers jsme se na pár minut vrátili do roku 2002 a když jsme v té historii, tak o 4 roky později vyrobila automobilka Škoda 100 000 exemplář modelové řady Škoda Superb. Tento kočár šel do výroby v roce 2001 a šlo o vlajkovou loď Škodovky, samozřejmě, to asi víme, že jo. Tento kočár se po celé řadě faceliftů dočkal i různých motorizací, převodovek, výbav a dalších vychytávek. No a teď otázka pro vás, rokeři. Měli jste tu čest ho někdy řídit, toho Superba, nebo ho máte dokonce doma ve své stáji? Vaše komentáře s patřičnou fotodokumentací přijímáme na našem WhatsAppu, no a já vám na oplátku na rádiu Čas Rock nabídnu hudební spojení Davida Coverdalea a takyho Jimmyho Page. Tady jsou.
1: Rádio Čas Rock. I v létě hraje.

0: No, možná, že si právě teď taky utíráte tváře od něčeho dobrého. Toto byly ty umáštěné tváře od Trautenbergu, který se minulý pátek objevil v Hradci nad Moravicí nad putovním festivalu hrady.cz. No a ten se tento víkend stěhuje pěkně na Bouzov, kde dostanou prostor tento pátek od 20. hodiny a 15. minuty. Kromě nich se návštěvníci můžou těšit na rybičky 48, MiG 21, krucipisk, vypsanou fixu Harley, Daniela Landu a další umělce. No a nás na rádiu Čas Rok taky čekají další šupy. A to třeba v podání Judas Priest, kteří dostanou prostor už za malou chvíli. Tak dobré odpoledne.
1: Rádio Čas Rok. Rádio Čas Rok. Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

0: Odpolední vysílání Rádia Čas Rok je v plném proudu a jestli se chcete stát jeho součástí, máte teď možnost. 725 33 1155.
1: Rádio Čas Rok. I v létě.

přesně ne, jiné kafe, no a před námi jsou Kissin' Dynamite, protože o ty si napsal Libor, nazdar Hanzi, Kissin' Dynamite, ti by nám bodli pěkně tady k nám na stavbu. Finišujeme, musíme mít do středy hotovo, tak ať to stihneme. Držíme palce a posíláme muziku.

0: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
2: Přichází čas zrání švestek. Farma Lička Sedlnice zahajuje samozběr švestek v sadě v Rychalticích. Nazbírejte si švestky sami přímo u nás v sadu. Ve středu od 13 do 18 hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin. Těšíme se na vás v sadě v Rychalticích. My jsme Farma Lička Sedlnice.
3: Houston, máme problém. Hledáme posádku raketoplánu.
4: Slyšíme vás, dejte nám chvilku. Leďte od 15. do 30. srpna do vesmírné laboratoře Avion, kde na vás bude čekat spousta mladých astronautů.
3: Potvrzujeme, měníme kurz na Avion Shopping Park Ostrava.
5: 4. a 5. září se Ostravský hrad promění v metalovou pevnost. Festival Metal přiveze Decapitated, Suicidal Angels, Vomitory, Darkness, Take a další. 30 kapel, 2 dny, 1 metalová smršť. Nenechte si ujít pořádnou dávku extrémního metalu. Více informací na www.metalhrad.cz.
6: Svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

0: Ostrý budíček se vás i zítra pokusí vytáhnout z pelechu a nastartovat váš den. A i když letní roková jízda dojela do cílové stanice, neznamená to, že bychom pro vás neměli nějaké to lupení.
1: Protože se vrací tajné úterky a to počínaje zítřkem. Máme pro vás dvě vstupenky na vybraný koncert. Ne, jaký to bude?
0: No, to vám právě nesmíme ještě prozradit. Ale dozvíte se to zítra po 8 hodině raní.
1: Tak, naslyšenou.
2: Ostrý budíček.

Tak nějak to vypadá, když cover vypadá líp než originál. No jo, vystrčte na samém závěru této hodiny a my popojedeme. V následujících 60 minutách Sabaton, taky Ghost.

0: Tak, mrkneme se do kalendáře, kdože tam je, kdo slaví, protože tam jsou opravdu dneska velice významná jména. Taky se něco stalo v ten dnešní den. No, nebudu to zdržovat, pustíme se do toho. Pěkné odpoledne s rádiem Čas Rock.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: Kobby Elektro. Potřebujete zabezpečovací systém, elektroinstalaci, hromosvod, kamery?
6: Navštivte www.kobbyelektro.cz. Moderní elektroinstalace pro váš domov i firmu. Kobby Elektro.
7: Chlapi, pozor! Jak jde o půdní schody, není místo na kompromisy. Fakro a Milpe, to je spojení kvality, síly a spolehlivosti. Půdní schody pro malé prostory i vysoké stropy, zateplené a protipožární, jedině na Milpe.cz. Vše skladem a i hned k odběru nebo odeslání. Fakro a Milpe.cz, ty nejlepší půdní schody pro váš projekt.
8: Za každého počasí se můžete spolehnout na český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
9: ŠOT Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme ŠOT.
10: Sádrokartonáři a kutilové, pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
11: Pronájem zvedacích plošin pro kutily i stavaře. Pro váš domeček i stromeček pronajmeme, dovezeme, předvedeme. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
12: Řidiči, aktuálně pozor v Opavě na Krnovské ulici. Havarovalo tady osobní auto. Komplikace v dopravě jsou také v Brně, a to na dvou místech. V části Černovice na Charbulově ulici se srazil cyklista s chodcem. A v části Královopole na Štefánikově ulici zasahují složky integrovaného záchranného systému u vážné dopravní nehody tramvaje a osobního auta. My vám přejeme šťastnou cestu.
13: Sponzorem dopravy je český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
14: Rádio Čas Rock. Zprávy.
12: Pohodové odpoledne, rokeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. V Česku přibývá útoků VOS. Záchranáři v některých krajích výjíždějí k pobodaným lidem až třikrát častěji než loni. Důvodem je horké a suché počasí, kvůli kterému hnízda rychle rostou. Alergických reakcí přibylo až o 70%. Na včelí a vosí jed je podle odborníků alergický každý pátý Čech.
15: Morava aktuálně.
12: V Olomouckém kraji odstartoval oblíbený food festival s názvem Chutě kraje. V neděli se představil v Šumperku, 23. srpna pokračuje v Jeseníku, 30. srpna v Prostějově, 6. září v Olomouci a 13. září v Přerově. A co nabídne, tak to už ví mluvčí hejtmanství Eva Knajbová.
16: Festival vznikl s jasnou vizí. Chceme posílit regionální identitu, podpořit lokální výrobce a oživit cestovní ruch. Projekt se zaměřuje na propojení podnikatelů, kulturních a zájmových spolků, lázeňských institucí i jednotlivců, kteří mají chuť představit své produkty a nápady široké veřejnosti. Na festivalu najdete zajímavé restaurace, bistra a producenty z regionu, které doplňuje výběr zajímavých gastroprojektů z jiných koutů republiky.
12: V Ludvíkově na Bruntálsku přibudou dvě nové útulny. Obec je v chráněné krajinné oblasti Jeseníky a rok od roku tam jezdí více turistů. Jedna útulna vyroste u obecního úřadu, druhá pak na veřejném prostranství na začátku obce směrem od Vrbna pod Pradědem. Obec teď na stavbu zhání peníze. Pokud půjde vše dobře, jedna útulna by mohla stát ještě do konce letošního roku. A tenistka Kateřina Siniaková ve druhém kole v Cincinnati porazila 6-7, 6-1, 6-1 Španělku Jessicu Bouzouvou. Tereza Valentová nevyužila 7 matchbolů a prohrála 6-3, 6-7 a 0-6 s Elinou Svitolinovou z Ukrajiny. Tolik aktuální zprávy, ty další opět za hodinu. Hezké odpoledne.

V odpoledním vysílání Rádia Čas Rok dostali prostor taky Sabaton a my se teď přesuneme do roku 1969, kdy posledním dnem probíhal festival Woodstock. V tom třetím dnu si zahráli třeba Crosby, Steel, Nash, Andrew, taky The Who, Jimi Hendrix, John Sebastian, Joe Cocker a celá řada dalších vystupujících. No a o 10 let později noviny New York Post napsali, že Anita Palengrová, manželka Keitha Richardse, se zúčastnila Sabatu čarodějnic v New Yorku, kde Richards vlastnil svůj dům. Polda, který tehdy případ vyšetřoval, novinám uvedl, že ho napadl dav lidí v černých kápích a lákali ho k účasti na obřadu a sexuálních orgiích. Místní lidé taky tvrdili, že v blízkosti domu často nacházeli rituální předměty a malá zvířata, která byla údajně při obřadech obětována. No a mezi celou řadou slavných narozených je tady třeba Tarja Turunen, která má v rodném listu rok narození 1977. K tomu mají svátek Petry, takže holky, za celé Rádio Čas Rok všechno nejlepší a je tady ještě jedna velice zajímavá událost, která je s tím 17. srpnovým dnem spojena. Ale víte co? O to si povíme za malou chvíli, kterou by nám mohla vyplnit právě ta Tarja, o které byla řeč. Co říkáte?

0: Ladíte rádio Čas Rock. No a přátelé, představte si, že 17. srpna roku 1982 vyšel vůbec první hudební optický disk CD, vyvinutý firmami Sony a taky Philips. No, bylo na něm album, v pořadí třetí album, legendární Abbey, které v původním znění spatřilo světlo světa o rok dříve. No, a jak to bylo rockeři u vás s těmi revolučními nosiči muziky? Vzpomenete si, jak jsme dávali zabrat vypalovačkám v kompech, abychom to šířili dál ty pecky? Můžete se rozepsat jak SMS-kou, tak třeba na WhatsApp Rádia Čas Rock, a aby vám ta paměť dobře posloužila, tak já vám za chvíli nabídnu Halloween, Garyho Moora a taky jeden kousek podle vašeho výběru. Dobré odpoledne.
1: Rádio Čas Rock. Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
2: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
3: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Lahůdkové zlaté paštiky Májka, Matěj, Játrovka a další delikátní paštiky od Hamé 48 gramů za 12,90 a ve středu jen za 9,90. Valašský smetanový jogurt s ovocnými a dalšími příchutěmi 150 gramů již za 12,90. Delikátní šunku nejvyšší jakosti Bivoj 100 gramů za 21,90 nebo oblíbenou kofolu Originál nulka citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na moje hruska.cz.

třeba cokoliv dodávat. Halloween na rádiu Čas Rok, před námi Dimitri, nazdar Hanzi. Dimitri, vy tam udělali radost, bylo by to pro všechny, kterým už pomalu, ale jistě končí hraní směna. No, tak to se někdo má.

0: kúpiete totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Víte, kde se vyrábí regály do skladů? U nás ve Stou Karvina. Staň se hvězdou regálů a pracuj ve Stou Karvina. Hledáme operátory válcovacích a lakovacích linek i svářeče s náborovým příspěvkem až 45 tisíc, výkonnostními bonusy a stravenkami v hodnotě 200 korun. Přidej se k týmu Stou Karvina. Stou píšeme stov s dvojitým V na konci.
2: Tradiční dožinky v Soběšovicích. Bohatý program pro celou rodinu, skákací hrady, soutěže, grilované prase a hlavně veselá trojka. Jan Bendik, Kabát Revival a rocková legenda Krejsen s Láďou Křížkem. Sobota 29. srpna od 14 hodin na hřišti TJ Sokol Soběšovice. Lístky v prodeji na smsticket.cz.
3: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxion. Na lidech záleží.
4: Volejte bezplatně 800 800 872.
5: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík.
6: Podlahové desky Fermacell nejvýhodněji nakoupíte v síti prodejen Stavebniny Janík.
5: Stavebniny Janík.
6: Od cihly až po vanu, všechno tady dostanu.
7: Středa, slavit je třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

Steel Panther, co by poslední hudební zářez této hodiny. A v té další na rádiu Čas Rock Wasp.

0: Kompletní, tak si dáme i novinku týdne Rádia Čas Rok. Za chvíli je tady, tak jako zprávy s Hancelkou, a já vám přeju pěkné odpoledne.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Chaos v práci před letní dovolenou za vás nevyřešíme. Ale bezpečnost práce, tu my i v horkých dnech umíme. A kde vám s ní pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce CZ.
3: Kobby Elektro. Potřebujete zabezpečovací systém, elektroinstalaci, hromosvod, kamery?
4: Navštivte www.kobbyelektro.cz. Moderní elektroinstalace pro váš domov i firmu. Kobby Elektro.
5: Chlapi, pozor! Jak jde o půdní schody, není místo na kompromisy. Fakro a Milpe, to je spojení kvality, síly a spolehlivosti. Půdní schody pro malé prostory i vysoké stropy, zateplené a protipožární, jedině na Milpe.cz. Vše skladem a i hned k odběru nebo odeslání. Fakro a Milpe.cz, ty nejlepší půdní schody pro váš projekt.

0: Horkon.cz.
1: Řidiči, aktuálně pozor v Opavě na Krnovské ulici. Stále se tady odklízí následky dopravní nehody osobního auta. Komplikace v dopravě jsou také ve Zlíně na Březnické ulici, kde havaroval motorkář. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému, právě tak jako v Brně Černovicích na Charbulově ulici, kde se cyklista srazil s chodcem. My vám přejeme šťastnou cestu.
2: Sponzorem dopravy je český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika Hobby Profi Orlová.
3: Rádio Čas Rock. Zprávy.
1: Dobré odpoledne, rokeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Počet rodičů, kteří chtějí řešit problémy svých dětí, stoupá. Na bezplatnou rodičovskou linku loni zavolalo rekordních bezmála 4 tisíce lidí, což je čtvrtinový nárůst. Nejčastěji s odborníky řeší rodinné vztahy, rozvody, ale také deprese a úzkosti svých dětí, včetně záškoláctví. Sehnat pro ně psychiatra nebo psychologa je ale přitom stále těžší. O radu v poslední době žádá i stále více otců.
4: Morava aktuálně.
1: Frýdek Místek se může pyšnit novým volnočasovým areálem Rivka. Nová dominanta vyrostla na bývalém dopravním hřišti na sídlišti Riviera. Více podrobností dodává mluvčí města Jana Musálková Jekelová.
5: V areálu se vyřádí děti na velké multifunkční průlezce v podobě lodi nebo v umělém kopci s vnitřním systémem chodeb a na 30 metrů dlouhé lanové dráze. Starší si zase mohou zahrát petang nebo si zacvičit na workoutovém hřišti. Nepřehlednutelná je krásná více než 15 metrů vysoká horolezecká stěna, kterou budou moci využívat lezci s kvalifikovaným dozorem a její parametry dokonce umožňují pořádat oficiální soutěžní klání.
1: Návštěvníci mohou využívat i nové cykloboxy nebo nabíječky pro elektrokola. Kompletně oplocený areál hlídá kamerový systém. Kroměříž nechá opravit další sportoviště ve městě. Na staré hale tělovýchovné jednoty Slávia řemeslníci právě dokončují novou střechu za 11 milionů korun. Radnice zároveň udělala důležitý krok v plánované stavbě úplně nové haly u bazénu. Úřady totiž po letech sporů vydali nepravomocné stavební povolení. Nové sportoviště vyjde na 300 milionů korun a město chce na něj získat dotace. A čeští atleti poprvé v poválečné historii nezískali na mistrovství Evropy žádnou medaili. Jako poslední zasáhla v Birminghamu do bojů o cenné kovy Kristýna Sasínek-Meky, která skončila v běhu na 1500 metrů sedmá. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Krásné.

0: Jak jinak než bezvadný chlap, že jo? No, o něm právě teď na rádiu Čas Rock zpívala Vltava, ale před námi je novinka týdne.
1: Rádio Čas Rock, novinka týdne.
2: S další novinkou týdne je tady kapela Glory Hammer, která se 16. října pochlubí novým albem. To ponese celkem 14 písní, ze kterých si teď jednu dáme v plné parádě. A pokud byste tyto borce chtěli vidět na vlastní oči, tak máte možnost, a to 5. listopadu v Martinovské garáži. Tady jsou a vydejte na Facebooku Rádia Čas Rock vědět, co a jak.
1: Rádio Čas Rock, toto je novinka týdne.

Posloucháte Rádio Čas Rock, kde si za chvíli dáme Wasp s Blackým, který podle vlastních slov úspěšně pokračuje ve své autobiografii. Ta je údajně ve své polovině, no a velké finále, tak to by mělo být snad teda v příštím roce, kdy se máme těšit nejen na jeho zpověď jeho osobního života, ale taky celé řady dalších věcí, které už dává dohromady dlouhých 6 let. My vás samozřejmě o přesném termínu budeme s dostatečným předstihem informovat, takže zatím vám bohužel musí stačit alespoň v audioverzi v našem odpoledním vysílání. Tak mají poslech.

0: Čas rok.
1: Týden se s týdnem sešel, já všechny zdravím u dalšího rok speciálu. Buď to na rádiu Čas rok, anebo jestli sledujete televizi Rebel, tak vidíte, že jsme venku. Tentokrát s nádechem letního festivalu. O 19 hodin na rádiu Čas rok, o 20 hodin na TV Rebel.

jsme se přiblížili k půl třetí. Rána už je tady na vás nachystaná, nejenom se svojí kávičkou, ale dneska i s mísou plnou ovoce, takže to bude asi veselé dneska s ním vysílání, co? No ale než ji tady pustíme k mikráku, tak si ještě zahráme podle vás. Co říkáte? 725 33 11 55. Radio Č.

0: rádiu Čas Rok nám dozněli Anne Helejter a před námi pěkně česká muzika. Normálně čau, zdravíme tě, čau. Haló, haló.
1: Haló, haló, tady vedle mluvila Petra teďka, takže jsem neslyšel.
0: Rozumím, tak, ale už se slyšíme. Tak, vybral si Buřinky a jejich dědu.
1: No, bude to vám do rádia.
0: Děkujem.
1: Jak to říkala Hana, že jsem si měl pořídit králíky, tak si asi pořídím.
0: Asi jo, vyjde možná levněji.
1: To vyjde levněji. Potom to bude všem do Václavovic, do Šenova, samozřejmě do Šenova, do Stavebnín, panu Alešovi, ředitelovi a všem spolupracovníkům jeho. Potom to bude Zbyňkovi, panu doktorovi, on taky ví, o tom je řeč. A bude to všem Petrám k svátku dneska.
0: A ta jedna sedí vedle tebe, že?
1: Ano, dneska jsem od ní dostal oběd.
0: A jak se pochlapila? Co koupila?
1: Kurník Fogla.
0: Že co?
1: Španělského ptáčka.
0: A podívejme se. Takže jí přejeme za celé rádio Čas Rok všechno nejlepší, vzkáž.
1: Ona to slyší.
0: Ona to slyší. Já žádnou neznám, já jsem znal ty, které stály v trafice 9 korun, ale to je jedno. Tak jo, Peti, všechno nejlepší přejeme, no a posíláme muziku.
1: Takže děkuje.
0: Není Dalte. Vůbec záč, ahoj, mějte se krásně, no a já se taky s vámi loučím, protože vrána už je nachystaná. Tak si to s ní užijte a zítra zase čau.
2: Radio Čas Rok. Pravé rokové rádio.

0: Rock. Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Přichází čas zrání švestek. Farma Lička Sedlnice zahajuje samozběr švestek v sadě v Rychalticích. Nazbírejte si švestky sami přímo u nás v sadu. Ve středu od 13 do 18 hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin. Těšíme se na vás v sadě v Rychalticích. My jsme Farma Lička Sedlnice.
2: Houston, máme problém. Hledáme posádku raketoplánu.
3: Slyšíme vás, dejte nám chvilku. Leďte od 15. do 30. srpna do vesmírné laboratoře Avion, kde na vás bude čekat spousta mladých astronautů.
2: Potvrzujeme, měníme kurz na Avion Shopping Park Ostrava.
4: Sádrokartonáři a kutilové, pozor! Profily, desky, tmely, vruty, vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
5: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
6: Už dál nemusíš hledat.
7: Tady jsteš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
6: Žádné kompromisy, žádné hranice.
7: Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
8: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

Dances of the Night, taky Saxon, tady na rádiu Čas Rock, 15. hodina už klepe na dveře, odpolední drive je připraven, od mikrofonu a ze studia už vás zdraví vaše Vrána. Dáme si Thunder Mother.

0: námorní astrolog Milan Gelnár a my společně mrkneme na počasí. Teď ale zprávy.
1: Radio Čas Rock vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmix, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
2: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
4: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
5: Už neztrácej čas. Robotické sekačky Husqvarna Automover od Hobby Profi Orlová pracují za vás. Sekačku nainstaluje a postará se Hobby Profi Orlová.
6: Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme Šot.
7: 4. a 5. září se Ostravský hrad promění v metalovou pevnost. Festival Metal přiveze Decapitated, Suicidal Angels, Vomitory, Darkness, Take a další. 30 kapel, 2 dny, 1 metalová smršť. Nenechte si ujít pořádnou dávku extrémního metalu. Více informací na www.metalhrad.cz.
8: Máš to vysoko, máš to daleko.
9: Půjč si pracovní plošinu, zvedací plošinu od Mamet.cz. Mamet.cz, půjčujeme plošiny.
10: Řidiči, aktuálně pozor v Prostějově na Vrahovické ulici. Srazil se tady autobus a dodávka. Na hlavním tahu na Uhersko-Hradišťsku u obce Drslavice probíhá vyšetřování dopravní nehody nákladňáku.

0: motorkáře. A v Brně Černovicích se můžete zdržet na Charbulově ulici. I tady zasahují záchranáři u nehody cyklisty a chodce. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Sponzorem dopravy je český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
2: Rádio Čas Rock. Zprávy.
0: Dobré odpoledne, rokeři. Připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Česko patří mezi nejlepší země, do kterých je dobré se přestěhovat. Podle výzkumu platformy Romavy jsme 9. nejlepší země pro život na světě a 4. v Evropě. Přistěhovalci se nejvíce pochvalují bezpečnost, dostupné zdravotnictví, míru zdanění a kvalitu života. Česko je také atraktivní pro rodiny a umělce, a to díky stabilnímu prostředí a svobodě projevu.
1: Morava aktuálně.
0: Moravskoslezský kraj otevírá v Ostravě Mariánských horách další pobytové sociální zařízení. Ve dvoupodlažním domku najde bydlení 12 klientů. Více informací má pro nás náměstek hejtmana Stanislav Kopecký.
3: Uživatelé tohoto krásného domečku budou lidé, kteří mají mentální postižení nebo kombinované vady. Každý bude mít svůj samostatný pokoj. Samozřejmě zde nalezneme zázemí pro zaměstnance, kteří budou k dispozici 7/24. Mým přáním je, aby nezískali jen kvalitní službu, kterou zřizuje Moravskoslezský kraj, ale aby hlavně získali ten svůj domov.
0: Hejtmanství jen během 3 měsíců zprovoznilo 3. podobné zázemí. V květnu to bylo v Hlučíně na Okrajové ulici a minulý měsíc pak další v Bohumínském Záblatí. Troubky na Přerovsku se konečně dočkají proti povodňových hrází. Po téměř 30 letech by se obec, symbol povodní z roku 1997, mohly dočkat ochrany za 850 milionů korun. Povodí Moravy už požádalo o stavební povolení. Nové hráze budou dlouhé 5 kilometrů a stavit se začne zhruba za 2 roky. A mistrovství světa v badmintonu začalo pro českou výpravu úspěšně. Petra Meixnerová postoupila do 2. kola po vítězství nad Italkou Jasmín Hamzelovou. Tolik další zprávy, naslyšené.

0: Loud and Free a taky Thunder Mother tady na rádiu Čas Rock. 9 minut po 15. hodině, neboli 15.09, tolik času už má za sebou pondělí, které nese datum 17. srpna 2026. No a právě teď na rádiu Čas Rock taky hvězdná předpověď našeho dvorního astrologa Milana Gelnara, abyste věděli, jak si s námi pohrají hvězdy, planety a vůbec ty věci mezi nebem a zemí 34. týden letošního roku. Tak Milane, zadaří se, nezadaří se? Povídej.
1: Počátek týdne bude s převahou hvězdných aspektů souladných vítaných. Věci by se měly dařit, vše bude v pohybu a užívat si budeme léta a věcí milostných. Ve středu týdne to ale bude už o něco náročnější. Vyhrocenější bude prožívání našich emocí a také se můžeme dočkat nějakých karmických událostí. Na konci týdne bychom se měli nadít situací, kdy se bude dařit moudrosti, prosazování spravedlnosti, ale také nejrůznějších oslav a párty. Hvězdný týden, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelnar.
2: Rádio Čas Rock i v létě hra.

0: Ostrý budíček se vás i zítra pokusí vytáhnout z pelechu a nastartovat váš den. A i když letní roková jízda dojela do cílové stanice, neznamená to, že bychom pro vás neměli nějaké to lupení.
1: Protože se vrací tajné úterky a to počínaje zítřkem. Máme pro vás dvě vstupenky na vybraný koncert. Ne, jaký to bude?
0: No, to vám právě nesmíme ještě prozradit. Ale dozvíte se to zítra po 8 hodině raní.
1: Tak, naslyšenou.
2: Ostrý budíček.

0: Kontrast a Hey DJ. To je dnešní odpolední drive tady na rádiu Čas Rock. 15 hodin 19 minut, k tomu slibovala jsem, že mrkeme na počasí, jak to vidí naše rosničky. Vidí to tak, že Čechami postupují silné bouřky, doprovázené prudkými nárazy větru, také přívalovým deštěm a místy také kroupami. No a podle meteorologů se v dalších hodinách tato bouřková aktivita přesune na Moravu a do Slezska. V Moravskoslezském kraji tedy mohou bouřky ještě zesílit a přinést dnes odpoledne nárazy větru přes 90 km za hodinu. Oranžová výstraha pro Moravskoslezský kraj platí od 17 hodin až do dnešní půlnoci. Tak jenom ať víte, že to ticho před bouří venku je opravdu takové jako hodně klamavé. Takže pokud možno všechno ukotvit, všechno schovat a doufat, že to přežijeme všichni ve zdraví a v pohodě. My vám k tomu budeme hrát, ať už teď nebo i v následujících minutkách, co je jisté, že zhruba za nějakých 3-4 minutky tady budou Scorpions, taky Jet, taky Blondie a určitě můžu slíbit jeden kousek, který si nadiktujete jenom vy.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.
2: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: Již 7. ročník Bílovackého Beerfestu. Sobota 22. srpna od 13. hodiny. Čeká vás 10 mini pivovarů, přes 50 druhů piv, spousta dobrého jídla, chill zóna rádia Čas a soutěže nejen pro děti. A večer v letním kině hrajeme českou komedii Jak se nám to mohlo stát. Pořádá mini pivovar Zobak. Tak drž Zobak a napij se.
5: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

0: 15.30, kdybyste to nutně potřebovali vědět, takže kdo jste přetáhli směnu, ohýbaj dom, nejvyšší čas, my si dáme Blondie a tady v odpoledním driveu taky muzika podle vás. 725 33 1155.
1: Radio Čas Rock.

čas rok, pondělním odpoledním drive, také muzika podle vás, ta už je připravena a diktovat bude Luděk Boston pro vás do studia a taky pro všechny fajn rockery. Díky moc, jen tak, do dnešního odpoledne. No proč ne? Odpoledne.

0: To je totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: A raz, dva, tři, 4,21.
2: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
3: Tradiční dožinky v Soběšovicích. Bohatý program pro celou rodinu, skákací hrady, soutěže, grilované prase a hlavně veselá trojka. Jan Bendik, Kabát Revival a rocková legenda Krejsem s Láďou Křížkem. Sobota 29. srpna od 14 hodin na hřišti Teje Sokol Soběšovice. Lístky v prodeji na smsticket.cz.
4: Víte, kde se vyrábí regály do skladů? U nás ve Stou Karviná. Staň se hvězdou regálů a pracuj ve Stou Karviná. Hledáme operátory válcovacích a lakovacích linek i svářeče s náborovým příspěvkem až 45 tisíc, výkonnostními bonusy a stravenkami v hodnotě 200 korun. Přidej se k týmu Stou Karviná. Stou píšeme stov s dvojitým V na konci.
5: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
3: Cyklisté, pozor! Tady se nehoní jen vteřiny, tady se pomáhá! 13. ročník závodu Heřmanické kolo už 29. srpna v Ostravě Heřmanicích. Závody pro děti i dospělé, bohatý doprovodný program a startovné dospělých pro charitu. Registrujte se na heřmanickékolo.cz a jeďte s námi!

15.57, Doroty, tady na rádiu Čas Rok, no a v pondělním odpoledním driveu se do toho v příští hodince opřou taky Rembrandt. Sweet. Nebo touto.

0: Čát je 17. srpna, ale nejprve zprávy.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
3: A je to tady, velká žranice u Pokladu v Ostravě. Ochutnejte skvělou gastronomii v rodinné atmosféře a s doprovodným programem. Voňavý šťavnatý gastrofestival se na vás opět těší už 22. srpna. dkpoklad.cz.
4: Plány velké, ale nářadí chybí? Neinvestujte Majland do koupě. V půjčovně MS Rental máme vše. Od brusek, pil a hutnící techniky přes plošiny až po bagry a dumpry. Špičková technika, která šetří váš čas i peněženku. S MS Rental pracujete efektivně a bez starostí. Hledejte na ms-rental.cz nebo v Kravařích.
5: Za každého počasí se můžete spolehnout na český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
6: ŠOT Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři. Jsme ŠOT.
7: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
8: Řidiči, aktuálně pozor na Frýdecko-Místecku. Na hlavním tahu přes Ostravici havarovala dvě osobní auta a komplikace v dopravě jsou také v Bruntálu na Rýmařovské ulici. I tady situaci nezvládli řidiči dvou osobních vozidel. My vám přejeme šťastnou cestu.
9: Sponzorem dopravy je český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika Hobby Profi Orlová.
10: Rádio Čas Rock. Zprávy.
8: Pohodové odpoledne, rokeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. V Česku přibývá útoků VOS. Záchranáři v některých krajích výjíždějí k pobodaným lidem až třikrát častěji než loni. Důvodem je horké a suché počasí, kvůli kterému hnízda rychle rostou. Alergických reakcí přibylo až o 70%. Na včelí a vosí jed je podle odborníků alergický každý pátý Čech.
11: Morava aktuálně.
8: V Olomouckém kraji odstartoval oblíbený food festival s názvem Chutě kraje. V neděli se představil v Šumperku, 23. srpna pokračuje v Jeseníku, 30. srpna v Prostějově, 6. září v Olomouci a 13. září v Přerově. A co nabídne, tak to už ví mluvčí hejtmanství Eva Knajbová.
12: Festival vznikl s jasnou vizí. Chceme posílit regionální identitu, podpořit lokální výrobce a oživit cestovní ruch. Projekt se zaměřuje na propojení podnikatelů, kulturních a zájmových spolků, lázeňských institucí i jednotlivců, kteří mají chuť představit své produkty a nápady široké veřejnosti. Na festivalu najdete zajímavé restaurace, bistra a producenty z regionu, které doplňuje výběr zajímavých gastroprojektů z jiných koutů republiky.
8: V Ludvíkově na Bruntálsku přibudou dvě nové útulny. Obec je v chráněné krajinné oblasti Jeseníky a rok od roku tam jezdí více turistů. Jedna útulna vyroste u obecního úřadu, druhá pak na veřejném prostranství na začátku obce směrem od Vrbna pod Pradědem. Obec teď na stavbu zhání peníze. Pokud půjde vše dobře, jedna útulna by mohla stát ještě do konce letošního roku. A tenistka Kateřina Siniaková ve druhém kole v Cincinnati porazila 6-7, 6-1, 6-1 Španělku Jessicu Buzauvou. Tereza Valentová nevyužila 7 matchbolů a prohrála 6-3, 6-7 a 0-6 s Elinou Svitolinovou z Ukrajiny. Tolik aktuální zprávy, ty další opět za hodinu. Hezké odpoledne.

0: Rádio Čas Rok posloucháte 10 minut po 16. hodině, pondělní odpolední drive v plném proudu a v kalendáři 17. srpna roku 2026. Mezi slavnými narozenými dnešního dne najdete Ladislava Špačka, Filipa Renče, Roberta De Nira, nebo třeba také Chantal Poulin, Belindu Carlisle, Shona Penna a nebo třeba trojnásobného mistra světa ve Formule 1 Nelsona Piqueta. Slaví taky metalová královna severu Tarja Turunen a u nás jsou to Petry. Takže holky, všecko nejlepší za celou smečku. Rádia Čas Rok. Přesně před 20 lety v roce 2006 vyrobila automobilka Škoda 100 000 exemplář modelové řady Škoda Superb. V roce 1945 v tento den vyšla poprvé světoznámá novela Farma zvířat od George Orwella a v roce 1982 vyšel první hudební optický disk, tedy CDčko, podle standardů vyvinutých firmami Sony a Philips. A víte, jaké CDčko to bylo? The Visitors od skupiny ABBA. Všechno podstatné ze 17.8. jako vždycky na webu časrok.cz a vy, co dneska slavíte, a je to váš den, užijte si to.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rok. Kam čert nemůže, nastrčí outratku.

0: páté pondělní odpoledne a taky odpolední drive s pondělním datem 17. srpna. Bohužel oknorka Harfishum proměň vodu v dobrý rum. Včerejšek jsem prošvihla trden rumu, tak si budu muset rok počkat, ale i dneska je co slavit, protože na 17.8. připadá den sekáčů, takže si klidně do nějakého zaběhněte, kupte si nějaký super trupr originální svetr z historií, i tak se to dá oslavit. Dneska mají svátek i černé kočky, vanilkový krém, měli byste dnes milovat svoje nohy. Co ještě dneska slaví? Železničář dneska slaví, takže můžete si ťuknout i s Eisenboňáky a svátek má, kromě státu Massachusetts, i ananasový džus. To je výčet toho, co všechno můžete oslavit dneska, tedy v pondělí 17.8. Třeba k tomu bude stačit jenom to, že máme za sebou další pondělek.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.
2: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
3: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Lahůdkové zlaté paštiky Májka, Matěj, Játrovka a další delikátní paštiky od Hamé 48 gramů za 12,90 a ve středu jen za 9,90. Valašský smetanový jogurt s ovocnými a dalšími příchutěmi 150 gramů již za 12,90. Delikátní šunku nejvyšší jakosti Bivoj 100 gramů za 21,90 nebo oblíbenou kofolu Original Nulka Citrus nebo Vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na mojehruska.cz.
1: Metalmania. Metalmania. Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

herečky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

0: Tohle se prostě musí nechat doznít. Thunderstone na rádiu Čas Rock v pondělním odpoledním driveu a taky moták, čau.
1: No, krásný dobrý den.
0: Jak ti tam fukala teha, neposluchej.
1: No, no, ale kdo by která by neměla ráda vítr, jo?
0: Tak, víš, co to je o vkusu.
1: Jo,
0: co budeme rád, povídej.
1: Hej mi tři.
0: Ano.
1: A pro všechny, pro celou tu rockovou bando. A Bando Studia.
0: Tak jo, moc díky. Prosím tě, přikotvi se, ať nám dneska neuletíš, tady to je. Čau.
1: Ahoj, děkuji. Odpolední

0: Smáčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.

0: www.horkon.cz.
1: Přichází čas zrání švestek. Farma Lička Sedlnice zahajuje samozběr švestek v sadě v Rychalticích. Nazbírejte si švestky sami přímo u nás v sadu. Ve středu od 13 do 18 hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin. Těšíme se na vás v sadě v Rychalticích. My jsme Farma Lička Sedlnice.
2: Houston, máme problém. Hledáme posádku raketoplánu.
3: Slyšíme vás, dejte nám chvilku. Leťte od 15. do 30. srpna do vesmírné laboratoře Avion, kde na vás bude čekat spousta mladých astronautů.
2: Potvrzujeme, měníme kurz na Avion Shopping Park Ostrava.
4: Chaos v práci před letní dovolenou za vás nevyřešíme, ale bezpečnost práce, tu my i v horkých dnech umíme. A kde vám s ní pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce CZ.
5: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rokovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.
6: Rádio Čas Rock. Pravé rokové rádio. We'll be right back.

rok 1982. Mimochodem, videoklip tomuhle k tomu songu má na ČSFD nádherných 83%. Hromada filmů si o tomto hodnocení můžu nechat jenom zdát. Ten videoklip má na svědomí Steve Byron a kromě členů Toutou si v něm zahrála i Cynthia Rhodes a Patrick Swayze. Teda dávno předtím, než se do dívčích srdcí zapsal co by hokejista ve filmu Youngblood, no a o rok později také v Hříšném tanci. 16.54, tady na rádiu Čas rok, jedeme dál po 17. hodině v odpoledním driveu Adrenalin Mob. Taky Billy Idol. Nebo Alice Cooper.

0: Rádiu Čas Rock. Kobby Elektro. Potřebujete zabezpečovací systém, elektroinstalaci, hromosvod, kamery? Navštivte www.kobbyelektro.cz. Moderní elektroinstalace pro váš domov i firmu. Kobby Elektro. Chlapi, pozor, jak jde o půdní schody, není místo na kompromisy. Fakro a Milpe, to je spojení kvality, síly a spolehlivosti. Půdní schody pro malé prostory i vysoké stropy, zateplené a protipožární, jedině na Milpe.cz. Vše skladem a i hned k odběru nebo odeslání. Fakro a Milpe.cz, ty nejlepší půdní schody pro váš projekt.
1: Už nestrácej čas. Robotické sekačky Husqvarna Automover od Hobby Profi Orlová pracují za vás. Sekačku nainstaluje a postará se Hobby Profi Orlová.
2: Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme Šot.
3: Sádrokartonáři a kutilové, pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
4: Řidiči, stále si dávejte pozor na Frýdecko-Místecku na hlavním tahu přes Ostravici. Havarovala tady dvě osobní auta. Komplikace v dopravě kvůli nehodě dvou vozidel jsou také v Bruntále na Rýmařovské ulici a v Českém Těšíně v ulici Pod Zvonkem havarovalo osobní auto, které narazilo do stromu. My vám přejeme šťastnou cestu.
0: Rádio Čas Rock.
4: Dobré odpoledne, rokeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Počet rodičů, kteří chtějí řešit problémy svých dětí, stoupá. Na bezplatnou rodičovskou linku loni zavolalo rekordních bezmála 4 tisíce lidí, což je čtvrtinový nárůst. Nejčastěji s odborníky řeší rodinné vztahy, rozvody, ale také deprese a úzkosti svých dětí, včetně záškoláctví. Sehnat pro ně psychiatra nebo psychologa je ale přitom stále těžší. O radu v poslední době žádá i stále více otců.
0: Morava aktuálně.
4: Frýdek-Místek se může pyšnit novým volnočasovým areálem Rivka. Nová dominanta vyrostla na bývalém dopravním hřišti na sídlišti Riviera. Více podrobností dodává mluvčí města Jana Musálková Jekelová.
5: V areálu se vyřádí děti na velké multifunkční průlezce v podobě lodi nebo v umělém kopci s vnitřním systémem chodeb a na 30 metrů dlouhé lanové dráze. Starší si zase mohou zahrát petang nebo si zacvičit na workoutovém hřišti. Nepřehlednutelná je krásná více než 15 metrů vysoká horolezecká stěna, kterou budou moci využívat lezci s kvalifikovaným dozorem a její parametry dokonce umožňují pořádat oficiální soutěžní klání.
4: Návštěvníci mohou využívat i nové cykloboxy nebo nabíječky pro elektrokola. Kompletně oplocený areál hlídá kamerový systém. Kroměříž nechá opravit další sportoviště ve městě. Na staré hale tělovýchovné jednoty Slávia řemeslníci právě dokončují novou střechu za 11 milionů korun. Radnice zároveň udělala důležitý krok v plánované stavbě úplně nové haly u bazénu. Úřady totiž po letech sporů vydali nepravomocné stavební povolení. Nové sportoviště vyjde na 300 milionů korun a město chce na něj získat dotace. A čeští atleti poprvé v poválečné historii nezískali na mistrovství Evropy žádnou medaili. Jako poslední zasáhla v Birminghamu do bojů o cenné kovy Kristýna Sasínek-Meky, která skončila v běhu na 1500 metrů sedmá. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Krásné

0: novinka týdne.
1: S další novinkou týdne je tady kapela Glory Hammer, která se 16. října pochlubí novým albem. To ponese celkem 14 písní, ze kterých si teď jednu dáme v plné parádě. A pokud byste tyto borce chtěli vidět na vlastní oči, tak máte možnost, a to 5. listopadu v Martinovské garáži. Tady jsou a vydejte na Facebooku Rádia Čas Rok vědět, co a jak.
0: Rádio Čas Rok. Toto je novinka týdne.

0: Čas rok.
1: Týden se s týdnem sešel, já všechny zdravím u dalšího rok speciálu. Buď to na rádiu Čas rok, anebo jestli sledujete televizi Rebel, tak vidíte, že jsme venku. Tentokrát s nádechem letního festivalu. O 19 hodin na rádiu Čas rok, o 20 hodin na TV Rebel.

Fallen to Pieces, taky Adrenalin Mob na rádiu, čas rok, 17 hodin, 20 minut, pondělní odpolední drive v plném proudu a ještě jeden dnešní oslavenec, protože 64 dneska slaví Gilby Clark, kytarista, kterého asi nejvíce profláklo účinkování z Guns N' Roses. Během těch 5 let mezi roky 91 nebo 90 dokonce až 94, tak to se dařilo. Nicméně konec je hořký a dodnes v podstatě otevřený a nevyřešený, protože od Gánu byl vyhozen Axlem, který ho nahradil svým kámošem Paulem Tobiasem. Nic dopředu mu neřekl, prostě přišel na zkoušku, oznámil mu, že jako končí. Legenda praví, že si to dodnes mezi sebou nevyříkali a že Gilby je z toho do dneška tak jako lehce rozladěn. Nicméně všechno zlé k něčemu dobré. Gilby od té doby nahrál 8 sólových desek a spolupracoval jak se Slashem, tak také s Nancy Sinatrovou a s hromadou dalších muzikantů. Takže za nás jenom dneska happy birthday, Gilby. A co vy? Taky máte tyhle ty egotřenice v oblibě? Nebo právě naopak? A co na to říkáte? Když se takhle jako v kapele nahrazují někteří? Je to fér? Není to fér? A nebo vy, muzikanti, zažili jste to? Podělte se!

0: Kamelot, March of Mephisto, vy posloucháte rádio Čas Rock, pondělní odpolední drive. A před námi Billy Idol. A taky muzika, kterou si vyberete vy sami. SMS-ka, hlasovka, telefonát 725-33-1155.
1: Odpolední drive na rádio Čas Rock. Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas Rock natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas Rock natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz. Poslech může způsobit

0: Cradle of Love. Billy Idol tady na rádiu Čas Rock, no a v odpoledním driveu už další muziku bude vybírat Honzík od Znojima. Ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Tak povídej, přeháněj, je to na tobě.
1: Je to na mě, no tak já bych teda, jak jsem říkal už předtím, tak bych teda nechal zahrát moji dceři, která měla v sobotu svátek jako Haníčka. No a samozřejmě moji přítelkyni, kterou mám v Třebíči, jo, a dneska měla operaci oka, tak jenom aby viděla, že na ní myslím a že už se brzo uvidíme a že se na ní těším, no. No a muziku bych chtěl zahrát, no.
0: Harley svatební košile, velice výmluvný název songu.
1: Já jsem mě to teďka zaskočil, já tady tu muziku možná poslouchám, ano, to je byla její, tak to je pro ňu a pro mou dceru. A,
0: no tak jo. Tak,
1: a i pro vás samozřejmě, jo.
0: Děkujeme.
1: Mám trošku husí kůžu, že s vámi mluvím, ale já jsem teďka vyjetej v Teplicích, jo, v Krupce, takže mám to za sebou dost, takže budem se těšit na ní.
0: No tak jo.
1: To, jo, jo.
0: Muzika je připravená, Honziko, měj se.
1: Super, super, děkuji, ahoj. Děkuji moc. Ahoj, ahoj.
2: Odpolední drama.

0: Kúpiete totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
2: Víte, kde se vyrábí regály do skladů? U nás ve Stou Karviná. Staň se hvězdou regálů a pracuj ve Stou Karviná. Hledáme operátory válcovacích a lakovacích linek i svářeče s náborovým příspěvkem až 45 tisíc, výkonnostními bonusy a stravenkami v hodnotě 200 korun. Přidej se k týmu Stou Karviná. Stou píšeme stov s dvojitým V na konci.
3: Tradiční dožinky v Soběšovicích. Bohatý program pro celou rodinu, skákací hrady, soutěže, grilované prase a hlavně veselá trojka. Jan Bendik, Kabát Revival a rocková legenda Krejsem s Láďou Křížkem. Sobota 29. srpna od 14 hodin na hřišti TJ Sokol Soběšovice. Lístky v prodeji na smsticket.cz.
4: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxion. Na lidech záleží.
5: Volejte bezplatně 800 800 872.

0: Ostrý budíček se vás i zítra pokusí vytáhnout z peleku a nastartovat váš den. A i když letní roková jízda dojela do cílové stanice, neznamená to, že bychom pro vás neměli nějaké to lupení.
1: Protože se vrací tajné úterky a to počínaje zítřkem. Máme pro vás dvě vstupenky na vybraný koncert. Ne, jaký to bude?
0: No, to vám právě nesmíme ještě prozradit. Ale dozvíte se to zítra po 8 hodině raní.
1: Tak, naslyšenou.
2: Ostrý budíček. Na rádiu Čas Rock s Tomem a Ivem.

0: našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: Plány velké, ale nářadí chybí? Neinvestujte Majland do koupě. V půjčovně MS Rental máme vše. Od brusek, pil a hutnící techniky přes plošiny až po bagry a dumpry. Špičková technika, která šetří váš čas i peněženku. S MS Rental pracujete efektivně a bez starostí. Hledejte na ms-rental.cz nebo v Kravařích.
6: A je to tady, Velká žranice u Pokladu v Ostravě. Ochutnejte skvělou gastronomii v rodinné atmosféře a s doprovodným programem. Voňavý šťavnatý gastrofestival se na vás opět těší už 22. srpna. dkpoklad.cz.
7: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
8: Pronájem zvedacích plošin pro kutily i stavaře. Pro váš domeček i stromeček pronajmeme, dovezeme, předvedeme. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
9: Řidiči, aktuálně pozor, v Českém Těšíně v ulici Pod Zvonkem havarovalo tady osobní auto a komplikace v dopravě jsou také v brněnské části Bosonohy na Jihlavské ulici. Policisté tady šetří nehodu 3 osobních aut. My vám přejeme šťastnou cestu.
10: Rádio Čas Rok. Zprávy.
9: Dobré odpoledne, rokeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Česko patří mezi nejlepší země, do kterých je dobré se přestěhovat. Podle výzkumu platformy Romavy jsme 9. nejlepší země pro život na světě a 4. v Evropě. Přistěhovalci se nejvíce pochvalují bezpečnost, dostupné zdravotnictví, míru zdanění a kvalitu života. Česko je také atraktivní pro rodiny a umělce, a to díky stabilnímu prostředí a svobodě projevu.
11: Morava aktuálně.
9: Moravskoslezský kraj otevírá v Ostravě Mariánských horách další pobytové sociální zařízení. Ve dvoupodlažním domku najde bydlení 12 klientů. Více informací má pro nás náměstek hejtmana Stanislav Kopecký.
12: Uživatelé tohoto krásného domečku budou lidé, kteří mají mentální postižení nebo kombinované vady. Každý bude mít svůj samostatný pokoj. Samozřejmě zde nalezneme zázemí pro zaměstnance, kteří budou k dispozici 7/24. Mým přáním je, aby nezískali jen kvalitní službu, kterou zřizuje Moravskoslezský kraj, ale aby hlavně získali ten svůj domov.
9: Hejtmanství jen během 3 měsíců zprovoznilo 3. podobné zázemí. V květnu to bylo v Hučíně na Okrajové ulici a minulý měsíc pak další v Bohumínském Záblatí. Troubky na Přerovsku se konečně dočkají protipovodňových hrází. Po téměř 30 letech by se obec, symbol povodní z roku 1997, mohly dočkat ochrany za 850 milionů korun. Povodí Moravy už požádalo o stavební povolení. Nové hráze budou dlouhé 5 kilometrů a stavit se začne zhruba za 2 roky. A Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč, Vít Kopřiva a debrista Patrik Grickl jsou v první nominaci na duel 2. kola kvalifikace tenisového Davisova poháru proti USA. Utkání se uskuteční 18. a 19. září v pražské O2 aréně. Tolik zprávy v 18 hodin. Hezké odpoledne.

0: Tohle byly Stratovarius, vy posloucháte Rádio Čas Rock, pondělní odpolední drive. A tentokrát se naše studio nezměnilo v rezidenci u Dvou Košťat, protože ne, nedorazila Kiki, ale je tady Sobeš alias Radim Soběslav Bednář. Ahoj.
1: Ahoj v ráno, zdar rokeři. To je zvláštní vlastně, ty říkáš odpoledne, ještě odpoledne je, ale teď se nám trošku změnilo počasí, tak se skoro setmělo.
0: Jo, podvečer.
1: Člověk tak uvažuje, ne podvečerně, večerně, skoro až nočně, no, ale je to tak, ne, je pořád ještě oficiálně odpoledne.
0: Kdybyste slyšeli nějaké šustění, kapkání a tak dále, nepořídili jsme se žádnou fontánku, ani tady nečůráme pod mixážní pulty, ale venku prostě bouří, ale je. Ne, nech toho, ani nemyslím na to. Já jsem ti tu otázku poslala předem, přiznám se, abychom tady potom jako nebyli dlouho, protože člověk přece jenom jak začne přemýšlet, tak je to na delší dobu, tak jsem říkala, dám mu prostor pro přípravu. Takže, 5 alb, které by si vzal na pustý ostrov. Nevíš, jak dlouho tam budeš, možná je to na furt, že jo?
1: Ano.
0: A říkáš si tak jako, tak co si teda budeš pouštět?
1: No a teď já jsem nevěděl, protože jsem věděl, kam půjdu, jako jestli mám být pozor, nebo opravdu napsat, jako, protože ty víš, já jsem trošku jako z jiného levelu muziky.
0: No jasně.
1: A jestli to má vůbec cenu říkat, jo? Já nevím, jako jestli rockeři neomdlívají a podobné věci.
0: Jak i kdyby, tak to neuvidíš.
1: Tak... Já jsem uvažil co nejdrsnějšího, ale tam prostě nic je. Rozhodně, jestli znáte trošku Kate Bush, tak zpěvačka Kate Bush, deska Hounds of Love. No a teď už to bude jenom takové trošku jemnější. Písničkářka Carly Simon, deska Boys in the Trees. Potom zpěvák Johnny Mathis, byla taková deska v roce 80, největší hity ze 70. let, takhle jsem si ho našel. Lidi pozor, Hana Zagorová, jo? Hana Zagorová, deska Světlo a stín, jejíž přebal mám vytetovaný, ale spíš z části jako na zadním, co je to? Lítko, že jo? Ano. Na zadním lítku.
0: Můžu potvrdit, fakt má.
1: No asi, hele, jako já jsem Streisandka, ale pozor, Streisand dokonce taky zpívala pár rokových pecek, jo? Třeba Zrodila se hvězda, tam byla za rokovou zpěvačku. Tak to bylo, takhle jsem si ji našel, deska Greatest Hits, pořadové číslo 2 z roku 78.
0: Dobře ty.
1: Jak to máš ty v ráno?
0: Jak to mám já? No, taky to bude takový slušný rozptyl, někteří se taky usmějí, takže 100% ABBA, Super Trooper.
1: Tuhle tu, ano, znám, ano, měl jsem tu čest.
0: To byla se mnou Van Halen Jump.
1: Znám titulní skladbu, ano, tak ale důležité, stačí. Že vím aspoň, ano.
0: To ti stačí. Potom tam bude určitě Václav Hybš a Naše Vánoce.
1: To jsou ty vánoční vzpomínky mimo jiné i na Naďu Urbánkovou a
0: taky.
1: Spol, že jo?
0: Ano, takže to bys tam taky našel. A počkej, už mi zbývají jenom dvě, že? Ještě dvě, ještě tam prostor. Tak co bychom si sebou vzali? Tak Českou máme, teď když to řeknou, tak mě všichni roztrhají těma pyramidama.
1: Nějaké, já nevím, Německo-Rakousko?
0: A teď na to já tím přemýšlím, že bych si vytáhla nějakého Hanziho a nějaký ten šlágrbum. Ať jako máme i trošku radosti
1: a
0: pod palmami.
1: Všeho dobrého.
0: A do pětice všeho dobrého, no jasně, musím, Alice Cooper.
1: A.
0: Trash.
1: Dobře, fajn. Z něho byly nějaké singly, které my popíkáři můžeme taky znát?
0: Určitě, Poison. Přidej další. V podstatě asi nejhitovější album v uvozovkách.
1: Ptáš se i rockerů mimochodem?
0: Měla bych se zeptat.
1: No, a já jsem myslel, že se ptáš jako všeobecně. Tak
0: já jsem si říkala, že to vykopnem, protože to je fakt na přemýšlenou tady tohle. Takže kdo nás posloucháte, klidně se přidejte dneska, zítra, proberte to u piva. 5 alb, které byste si sebou vzali na pustý ostrov.
1: A nikdy jinak.
0: A nikdy jinak, no. Ne, že to budete měnit zase 10krát, jo? My jsme teďka jako taky šli z kůží na trh a úplně otevřeně. Tak jo?
1: Bylo mi ctí v ráno.
0: Mě taky.
1: To bylo skoro opravdu jako ve spovědnici od pana faráře, ale nikomu nic nespadlo, žádné kadidlo a podobně a jedeme dál, protože, hele, muzice se nehraje na to, jaká je, prostě hlavně, že nás baví, ne?
0: Tak a hlavně, že nás spojuje, ať už je jaká je. Děkuju.
1: Podepsáno.
0: Kdybyste ten deštník potřeboval, je tady.
1: Já vím, no, já se tady ještě nějakou dobu zdržím, ale já možná jakoby ty dešťové kapky chci mít nejenom na čepici, ale možná i na kůži. No.
0: Nedivím se, asi jako všichni. Takže co vy, pustý ostrov, 5 alb, víc ne. Hoďte to sem.

sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz. Rádio Čas Rock.

Island Sun a taky Clue tady na rádiu Čas Rock. No a do pondělního odpoledního driveu i naposledy. Dneska muzika podle vás. Čoves, něco tak, abychom poděkovali tomu deště, protože konečně zapršelo nejenom u nás na jihu Moravy, ale v celé republice. Už to bylo fakt potřeba. Díky moc a zdravím taky Máru do Budějc. Ten se taky ozval, tak si myslím, že Magnum a jejich Soul Let It Rain sedne jak poklička na hrnec.

0: spätným zrcátkom mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
1: Chaos v práci před letní dovolenou za vás nevyřešíme. Ale bezpečnost práce, tu my i v horkých dnech umíme. A kde vám s ní pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce CZ.
2: Za každého počasí se můžete spolehnout na český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
3: ŠOT Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme ŠOT.
4: Stavebniny Janík. Vybrané druhy obkladů 300 na 600 za 199 korun za metr čtvereční a k tomu flexibilní lepidlo 25 kg za 224 korun.
5: Stavebniny Janík.

0: Life je za námi, před vámi další díl Rock Speciálu, tak si užijte dnešní večer a já se na vás budu těšit zase zítra ve 3 odpoledne. Čau!
1: Hledáte práci? Přidejte se k Maxihon Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxihon. Na lidech záleží.
2: Volejte bezplatně 800 800 872.
3: Sádrokartonáři a kutilové, pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
4: Týden se s týdnem sešel, já všechny zdravím u dalšího Rock Speciálu. Buď to na rádiu Čas Rock, anebo jestli sledujete televizi Rebel, tak vidíte, že jsme venku. Tentokrát s nádechem letního festivalu. Dnešní Rock Speciál není výjimečný pouze tím, že točíme venku, konkrétně na dalším ročníku festivalu Masters of Rock, ale jak můžete vidět, mám tady i hosty, třeba takového Petra Kolásku. Čau.
5: Nazdar, nazdar, Tome.
4: Mimochodem člověk, který se tady 4 dny rozhodně nenudí, že jo?
5: No, ty znáš někoho, kdo by se na tomhle festiáku nudil, prosím tě.
4: No, pár lidí bych tady možná našel. Ale Peťa Koláska, to je muž mnoha tváří a profesí. Tak prosím tě, jaký je tvůj úděl tady na tom festivalu?
5: No, tak tady mám hlavně jednu, a to zajišťovat tady na obrovské obrazovky, které jsou tady zepředu na stage, které teďka teda nevidíme, ale nevidíme, protože tam zvučí kapela, tak abyste nás slyšeli. Tak na těch velkých obrazovkách, aby i ti vzadu, tamhle, za tím domečkem viděli, co se děje na stage, no tak my tam posíláme nějaký obrázky, no pěkný, doufám teda.
4: Jak to máš letos? Je to hodně tvojí režii, nebo tady opět i letos máme své vlastní režiséry od kapel, kteří si to dirigují sami?
5: Ale jsme tady teďka 3. den, prozatím byl režisér pouze jeden od kapely Halloween, no a jinak to je tak nějak v naší režii, ano.
4: Ale jací oni vlastně jsou tady ti borci z těch kapel? Jsou ostří na ty kameramani nebo jsou v pohodě
5: většinou? Naprosto skvělý, hele, protože 99% těch, co tady přijedou, tak ví, o čem tahle ta práce je a ví, že na ty kameramany nemůžou být moc takzvaně nehodní, protože by jim potom neudělali hezký obrázky, no, takže.
4: My budeme za chviličku pokračovat taky ještě s tebou a budeme se bavit o té práci, ale dáme si muziku a já to dnes budu vlastně plnit hudbou z letošního ročníku, Masters of Rock, takže před námi je Max Cavalera. Ale byl se podívat?
5: Skvělý výběr. Já jsem se teda na Maxe koukal z té druhé strany stage, ale měl jsem tam zase obrázky ze 4 kamer, takže jsem ho měl ze všech možných úhlů. Mimochodem koncert výborný.
4: Výborný. A my si právě teď dáme Maxe Cavaleru.

0: Vítejte zpátky v Rock Speciálu, zároveň vítejte tak nějak vzdáleně ve Vizovicích na aktuálním ročníku Masters of Rock, který hra už je za náma, ale se mnou je tady stále Peťa Koláska.
1: Ano, my si to ještě užíváme tady s Tomem, ano, ten ročník.
0: Mimochodem, jsem tady zmínil muž mnoha profesí, tak jedna z tvých bývalých profesí vlastně jako je můj předchůdce v rádiu, že jo?
1: Ano.
0: Chybí ti to?
1: No ale čím dál tím častěji se mě někdo ptá, kdy se vrátím, jo? Takže začínám uvažovat, kdy se vrátím. Koukl jsem do kalendáře, zjistil jsem, že čas mám tak asi v roce 2048, jo.
0: Ale to uteče, aby ses nedivil potom, jo. Takže ale zpátky k tomu, co ty tady děláš, nebo víceméně i dělával si, nebo stále děláš, a to je kamera.
1: Ano, to samozřejmě to stále dělám, proto tady vlastně jezdíme, ano.
0: Dlouhé roky si člověk za kamerou, je toho ještě dost, nebo už se více stahuješ právě do toho pozadí? Těm obrazovkám?
1: No, je pravda, že vlastně ono to spolu velice úzce souvisí, takže já tady nejenom jsem za kamerou, jsem tady za jeřábem, jsem tady v režii, jsem tady jako technik, jsem tady jako elektrikář a občas jsem tady jako catering, jo, takže...
0: Jasně, no. Vzpomeneš si za svou kariéru, jako ne, že bychom ji bilancovali, to ne, jako co ještě... No
1: to bylo trochu brzo, hele, protože startujeme.
0: Víceméně mladý kluk pořád ještě, ale...
1: Děkuju.
0: Vzpomínáš si třeba za kamerou na fakt nějakou kapelu, která prostě byla bomba, co jsi si úplně moc užil? A třeba si i zapomínal točit, tak?
1: Hele, tak to se mi stává velice často, tohle asi nevyjmenuju jenom jednu, jo. Vždycky se prostě zakoukáš, jako, když si to je parádní. Teďka jsem tady v zákulisí před chvíličkou potkal Ondru, zpěváka vlastně kapely Gatecrasher, a říkal jsem mu, hele, kluci, perfektní show, oni dneska hráli vlastně, máme sobotu, že? Takže třetí den Masterů, oni hráli jako úplně první. Řekněme, že po třech dnech na festivalu a spaní 4 hodiny denně už je člověk takový po ránu, nic moc. Dokázali mě perfektně nastartovat a je to ta kapela prostě, kterou si užíváš prostě celou dobu, co točíš. Jedna z mnoha teda, musím říct.
0: Dobře, dáme si další muziku a vzpomeneme na včerejší den. In Flames, byl jsi? Kde jsi koukal, nebo?
1: Na In Flames jsem byl dokonce tamhle nahoře na tom domečku, protože oni měli úžasnou scénu. Je tam takový nádherný lustr ze světelných hadic, jako perfektní, krásná show, jako, takže pojďme si je připomenout.
0: Tak si je dáme.

0: pokračuje rok speciál, který točíme ve Vizovicích na festivalu Masters of Rock. Jak můžete vidět, lidé tady pořád chodí, rotují. Jaký je, Peťo, mimochodem tvůj asi největší festival, co jsi zažil?
1: Co jsem zažil, anebo který, na kterém jsem pracoval?
0: Ale tam, kde ty pracuješ, tam i žiješ, jako.
1: Ano, on je to vlastně jedno a to samý, když se vezme kolem a kolem. Hele, největší asi, co jsme dělali a stále teda díky bohu ještě děláme, tak je festival Nova Rock v Rakousku. To je takový drobeček s dvěma stage, no, dvěma hlavníma stagema, spoustou menších a návštěvností někde kolem nějakého 250 000 lidí, jestli se nepletu. Takže Colors of Ostrava a Beats for Love se tomu teda už velmi blíží, ano, ale...
0: Takže tady si to připadá jako takový parčík, jo, proti tomu?
1: Ano, my vždycky, když jsme tady jezdili na Masters of Rock, tak to byl dlouhá leta náš největší festival za sezónu. A říkali jsme si, tak teď jdeme konečně na Mástry, tak si užijeme pořádný festiák. Pak nás to teda zaválo i na ty velké zahraniční festivaly a tady už si to jezdíme užívat pro takovou tu domáckou atmosféru, která je tady naprosto dokonalá, jako... A je pravda, že festiák pro 25 tisíc lidí už je dneska pro nás takový příjemný relax.
0: Dobře, pojďme ještě závěrem tady s tebou k tomu, co bude, protože my si dáme Marilina Mansona, což bude zítřejší headliner, vlastně ten úplně závěrečný.
1: Takže vy festivalu. Už jste ho viděli, my ještě ne, jo?
0: tak co myslíš, co čekat do toho zítra?
1: Hele, od něj si myslím, že můžeme čekat nečekané, jo? Protože to je maník, který je schopný udělat tak šílenou show tady na Mástrech, že se z toho všichni...
0: Dobře. Mimochodem, tak. Kde budeš na Mansona?
1: Na Marilina Mansona budu s největší pravděpodobností tak nějak všude. Já se budu užívat, já se budu koukat zezadu, já si to zajdu poslechnout i tamhle nahoru, podívat se na celou tu show a doufám, že ji nebudu muset celou režírovat, teda že si dovezu vlastního režiséra.
0: Dobře, Mansona si užijeme zítra, respektive už jsme si ho užili. Tobě děkuju za rozhovor a ať se daří.
1: Díky tomu a jdeme si užívat.

0: Pokračuje rok speciál a já tady mám dalšího hosta, kterým je Pája, ahoj.
1: Ahoj.
0: Kolegyně z rádia Časrok z televize Rebel a človíček, který jednak tady je pracovně, k tomu se dostaneme za malou chviličku. Ale já bych se chtěl nejdřív pobavit vlastně o tom, že ty jsi skalní fanoušek festivalu Masters of Rock.
1: Ano, velice.
0: Jak dlouho jezdíš tady?
1: Poprvé jsem to byla v roce 2009.
0: 2009, jo? Mhm. Že řada let, ale. Mhm. Vzpomínáš si na poprvé tady?
1: Vlastně, jak jsem to byla poprvé ten rok 2009, tak od té doby se ze mě stal fakt jako skalní fanoušek metalu. Mm-hmm. Do té doby jsem poslouchala tak jako rock, ale od té doby je ze mě fakt metalista.
0: A je nějaká kapela, kterou si tady objevila na tom festivalu a dodnes je to vlastně tvoje srdcovka?
1: Třeba Stratovarius nebo Sabaton, co se staly moje velice oblíbené kapely. Kdysi ještě vlastně tenkrát v tom roce 2009 byly ještě takové menší a teďka už vlastně vystupují jako mezi headlinerama.
0: Ty kapely tak někdy určitě rostou, no. Ten aktuální ročník, samozřejmě, říkám, budeme řešit ještě, jestli tady pracovně, ale máš čas se sem tam na někoho kouknout. Kdo tě letos zaujal, nebo kdo tě respektive nejvíce bavil?
1: Tak včera jsem vlastně měla možnost jít na Rasmus. A předevčírem to byla kapela... Kdo splývá teďka?
0: No.
1: Co to bylo za kapelu?
0: No zpátky Rasmus. Mm-hmm. Ono vlastně, ta kapela tady měla už vystoupit několikrát v minulosti, mm-hmm. Vždycky to z nějakých důvodů nevyšlo. Včera navíc to vypadalo, že to předuší zase Bouska, takže tahle kapela to tady má celkem v uvozovkách prokleté, ale povedlo se, kapela svůj koncert odehrála, jak se ti to líbilo?
1: Mně se to teda líbilo, protože já jsem je poslouchala kdysi ještě na střední a jako viděla jsem je letos poprvé a jako za mě to byla úplně nostalgie.
0: Tak si dáme další muziku a za chvíli budeme pokračovat s tím, co tady Pája vlastně dělá.

0: Rok speciál na rádiu Čas Rok nebo televize Rebel jede dál. Se mnou je tady ještě Pája. Já jsem říkal, že jsi tady pracovně. A ano. To, co je tady za náma, tak to je takzvané klíčovací studio, které můžete znát z festivalu Masters of Rock, ale třeba taky z Holby. O co se jedná v tom klíčovacím studiu? Popiš nám ten proces.
1: Tak můžete tady přijít, natočíte si svůj vlastní videoklip na oblíbenou kapelu, kterou si můžete vybrat. Potom vám to přijde e-mailem a můžete vyhrát i zajímavé ceny.
0: Ta soutěž jako probíhá teda a ty ceny jako jsou fajn, musím říct, ale chodí tady jako různí lidé, kdo tě třeba zaujal tady? A jsou to jednotlivci nebo skupiny?
1: Jsou to jednotlivci i skupiny, takže vlastně můžete přijít jakkoliv ze skupiny i jako jednotlivec. Platí se vlastně jedna cena a jsou tady hodně zajímavé videa. Opravdu se tady hodně pobavíte, i my.
0: Ještě vám to nikdo nezboural tady, jo?
1: Zatím to tady nikdo nezboural, ale už to vypadalo, že to skoro zboura.
0: Tak hlavně jsme v polovině festivalu, takže uvidíme, co nás ještě čeká. Já ti moc děkuju za tvůj čas a hlavně ať se vám to tady povede a užívejte si to. Díky.
1: Díky, přijďte za náma.
0: Jdeme na další muziku.

Tak Bando, aktuální rock speciál, který jsme natáčeli venku na festivalu Masters of Rock, se chýlí ke svému konci. Před námi je ještě jedna kapela a já jsem si řekl, že se rozloučíme tak podobně, jako se rozloučil Hannes Braun. Dnes už tedy téměř bývalý zpěvák kapely Kiss and Dynamite. Ze zdravotních důvodů to bali jako frontman, no a ta rozlučka tady, ta byla parádní. Z jeho strany i ze strany fanoušků. Takže poslední dnešní muzika Kiss and Dynamite. Já vám děkuju za přízeň a budu se těšit zase příští týden v dalším rock speciálu.

0: našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz. Již 7. ročník Bílovackého Beerfestu. Sobota 22. srpna od 13. hodiny. Čeká vás 10 mini pivovarů, přes 50 druhů piv, spousta dobrého jídla, chill zóna rádia, čas a soutěže nejen pro děti. A večer v letním kině hrajeme českou komedii Jak se nám to mohlo stát. Pořádá mini pivovar Zobak. Tak drž Zobak a napij se.
1: Poslechneš si klasiku.

0: přiveze Decapitated, Suicidal Angels, Vomitory, Darkness, Take a další. 30 kapel, 2 dny, jedna metalová smršť. Nenechte si ujít pořádnou dávku extrémního metalu. Více informací na www.metalhrad.cz.
1: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
2: Máš to vysoko, máš to daleko.
3: Půjč si pracovní plošinu, zvedací plošinu od Mamet.cz. Mamet.cz, půjčujeme plošiny.
4: Středa, slavit je třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rockovou ránou na rádiu Čas Rock.

0: Ostrý budíček se vás i zítra pokusí vytáhnout z peleku a nastartovat váš den. A i když letní roková jízda dojela do cílové stanice, neznamená to, že bychom pro vás neměli nějaké to lupení.
1: Protože se vrací tajné úterky a to počínaje zítřkem. Máme pro vás dvě vstupenky na vybraný koncert. Ne, jaký to bude?
0: No, to vám právě nesmíme ještě prozradit. Ale dozvíte se to zítra po 8 hodině raní.
1: Tak, naslyšenou.
2: Ostrý budíček.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Cyklisté, pozor! Tady se nehoní jen vteřiny, tady se pomáhá! 13. ročník závodu Heřmanické kolo už 29. srpna v Ostravě Heřmanicích. Závody pro děti i dospělé, bohatý doprovodný program a startovné dospělých pro charitu. Registrujte se na heřmanickékolo.cz a jeďte s námi!
2: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
3: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Podlahové desky Fermacell nejvýhodněji nakoupíte v síti prodejen Stavebniny Janík.
4: Stavebniny Janík.
3: Od cihly až po vanu, všechno tady dostanu.

0: potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Lahůdkové zlaté paštiky Májka, Matěj, Játrovka a další delikátní paštiky od Hamé 48 gramů za 12,90 a ve středu jen za 9,90. Valašský smetanový jogurt s ovocnými a dalšími příchutěmi 150 gramů již za 12,90. Delikátní šunku nejvyšší jakosti Bivoj 100 gramů za 21,90 nebo oblíbenou kofolu Original Nulka Citrus nebo Vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na mojehruska.cz.
1: Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás.

0: chaos v práci před letní dovolenou za vás nevyřešíme. Ale bezpečnost práce, tu my i v horkých dnech umíme. A kde vám s ní pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce CZ.
1: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná.

tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: Našlapaným programem Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
1: Pronájem zvedacích plošin pro kutily i stavaře. Pro váš domeček i stromeček pronajmeme, dovezeme, předvedeme. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
2: Stavebniny Janík.
3: Vybrané druhy obkladů 300 na 600 za 199 korun za metr čtvereční a k tomu flexibilní lepidlo 25 kg za 224 korun.
2: Stavebniny Janík.

0: dál nemusíš hledat.
1: Tady jsi správně. Čas rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok natvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz, největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

herečky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno

muzikálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: dál nemusíš hledat. Tady jseš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.